0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Týden co týden, už 31 let, vysíláme Relaxádu, hitparádu posluchačů Rádia Relax. Hlasujete na www.radio-relax.cz na našem webu do Relaxády pro žebříček 10 písniček, se kterým pohybujete během týdne až do tohoto okamžiku. No a nakonec nabídneme i 4 nové písničky, pro které můžete hlasovat do příští hitparády. Pojďme se podívat, jak dopadla ta minulá hitparáda. Úplně v čele třetí, druhé, první místo.
0: Relaxáda.
2: Rekapitulace.
1: Tak tohle bylo minulé třetí místo, Somber Potential. Fenomén rockstar generace Z vydává tenhle ten single, romantická skladba o frustraci z jednostranného vztahu. Druhé místo, Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. A minula na prvním místě zpěvák Teddy Swims, Mr. Know It All. No a my se vydáme rovnou do našeho žebříčku, který má pořadové číslo 1562. Devátá je postupující novinka z minulé hitparády, jmenuje se Perpetuum Mobile a to je Eva Farná. Desátá je partička, dívčí, která má tři písmena FLO, britské trio, které má takovou příjemnou písničku Dívčí sílu. Liquid, kterou teď uslyšíte, říkají holky, odemyká vzpomínky na to, jak jsme byli mladé holky, poslouchali dívčí skupiny a cítili se sebejistě. Když budete moc, tak si určitě pusťte i video. Celou atmosféru téhleté písničky potrhuje právě ikonický videoklip z fiktivního wellness pobytu, kde se zpěvačky učí, jak být moderní hvězdou. Desáté místo v Relaxádě.
0: Relaxáda.
2: Relaxáda.
0: Relax Radio.
2: Desáté místo.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Get. You only live once, let the people see.

0: Perpetuum mobile. Eva Farná v relaxádě 1562 na 9. místě, novinka postupující z minulé hitparády. 8. minule 9. je písnička od italského projektu Milky, ale v úpravě 2026 David Guetta Remix. Just the way you are uslyšíte už za chvilku. Předtím Demi Lovato, která vydala album It's Not That Deep, které patří mezi nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější alba Demi Lovato. Nedávno vyšla taky deluxe verze s 8 novými písničkami a mezi nimi je ta, kterou teď uslyšíte, prý energický, drzý, odvážný, koketní, sexy single Low Rise Jeans. Uslyšíte právě teď a ta písnička ukazuje schopnost vytvořit Demi Lovato song nejenom na velké festivaly, ale taky do menších klubů. Novinka na Relaxu.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: V červnu se Calvin Harris vrací na ostrov Ibiza na svoji už pátou sezónu této rezidence, která v letošním roce bude prý ještě větší než těch předchozích. Pokud tam pojedete, tak bude mít celkem 27 termínů Calvin Harris. Mimo to dvakrát vyprodal koncert pro více než 100 000 lidí v Hampton Parku ve Skotsku a bude headlinovat, bude tím největším tahákem evropských festivalů jako Tomorrowland, Parklife, Creamfields, ale taky u nás se představí na festivalu Beats for Love. To je písnička, kterou slyšíte za chviličku, Satisfy, a předtím je tady mladičký zpěvák, britský popový zpěvák a skladatel, narozený v roce 2004, který se jmenuje Henry Moody. Proslavil se v roce 2022 4 roky zpátky různými singly a cover verzemi na TikToku, kde získal miliony sledujících. Tak teď je tady se svojí písničkou, u nás bude snad, doufám, bodovat s tímhletím songem Henry Moody, novinka na Radio Relax, novinka Relaxády. Miss you.
1: Novinka Relaxády.

0: Příjemná, svěží, taneční relaxace. Calvin Harris, DJ Calvin Harris a zpěvačka Jazzy. Satisfy, 7. místo. Pojďme dál v relaxádě. Na 5. příčce, teď přeskočím 6, na 5. příčce uslyšíte Madonu a o Madoně ještě dnes v relaxádě uslyšíte, protože ji tady máme rovnou dvakrát. Ze 7. na 5. místo poskočí rovnou o 2 příčky během týdne Madonna společně se Sabrinou Carpenter, kterou si pozvala na nové album, to vyjde 3. července letos a bude se jmenovat Confessions 2, které vyjde 3. července a bude to vlastně pokračování kultovního tanečního alba, kde si půjčila i písničky od skupiny ABBA, pokud si vzpomínáte rok 2005. Tehdy vyšlo album Madonně Confessions on a Dance Floor a byl tam song Hang Up, což byla původně ne Madonna, ale ABBA. Pak tam byly taky hity Get Together, Sorry. Tyhle ty všechny hrajeme Jump na rádiu Relax. A teď je tady nová deska, která vyjde letos v létě a bude tam i písnička Bring Your Love duet s mladičkou Sabrinou Carpenter. Ještě předtím je tady ale reperka Doja Cat a tip, který je speciální tip, ona to nazvala tu písničku Žárlivec, Jailhouse Type.
1: Relaxádio. Relax Radio. 6.

0: Minule šestý, dnes čtvrtý v Relaxádě 1562 je zpěvák, který se říká Slavíček. Vydavatelská aktivita tohoto mladého písničkáře se zvyšuje. Nedlouho poté, co s Pokáčem zveřejnili duet Zákaz přiblížení, tak tady Slavíček s další písničkou, jestli počítám dobře, tak tohleto Hezký ráno je už jeho čtvrtým singlem v roce 2026. U nás je Hezký ráno na hezkém čtvrtém místě.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. Čtvrté místo.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: tedy hezký ráno, to je Slavíček a my jedeme dál v relaxádě, ve které Fastboy jsou na třetím místě. Fastboy je berlínské duo, které vydává písničku o překrásném životě Beautiful Life. Zpívají o tom, věří, že život je přes všechny překážky prostě krásný. Je to písnička o dospívání, je to track o tom pocitu, jaký máte, když jste společně na cestě životem, říká jeden z dvojce. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tímhletím projde, až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo, takže je třeba vstřebávat přítomnost. Ano, to je třetí místo, ale ještě předtím Madonna, druhá dnešní Madonna v relaxádě. Madonna stupňuje vydání svého alba, které vyjde 3. července, Confessions 2. Královna popu stupňuje to očekávání před vydáním desky a po hitu, který jste slyšeli se Sabrinou Carpenter, představuje novou verzi nového singlu I Feel So Free, jmenuje se Peggy Go Energy Mix a už má 16 milionů streamů. Novinka 3. v relaxádě.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Už jsme na stupních vítězů třetí místo. Ale ještě předtím, než půjdeme na stříbrnou pozici, tak je tady čtvrtá dnešní novinka a to je Robin Schulz společně se zpěvákem Barbzem. Pouhé dva týdny po svém úspěšném a fanoušky opěvovaném vystoupení na festivalu Coachella představuje německý hitmaker Robin Schulz, DJ, novou skladbu, která se jmenuje Better Times. Písnička přináší poselství, silné poselství o naději a vytrvalosti v těžkých chvílích, které možná prožíváte a které pohání neochvějná víra v to, že po každé bouři nakonec vyjde slunce.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: tak snad přijdou lepší časy, ale každopádně teď přichází rekapitulace novinek, protože tohle to byla čtvrtá novinka a my v každé hitparádě nabízíme čtyři nové písničky.
1: Relaxáňa.

0: se Demi Lovato, Low Rise Jeans. Hlasovat do příští relaxády můžete pro písničku Miss You od Henry Moodyho. Madonna finišuje s vydáním desky a to znamená, že bombarduje rádia a vydavatelství a úplně všechny s novými písničkami. Dneska máme Madonnu dvakrát v relaxádě. Tohle je novinka I Feel So Free, Peggy Go Energy Mix. A Better Times Robina Schulze a Barbs doznělo před malou chviličkou. Takže pojďme na stříbrnou pozici. Na druhém místě je přistávací dráha Runway a to jsou Lady Gaga a Doechii. 1. května letos vstoupil do kin velice očekávaný snímek Ďábel nosí Pradu 2. A v něm je tahleta písnička Runway. S touhletou písničkou pomáhal taky Bruno Mars, Andrew Watts a je to návrat. Takže pojďme se naladit zpátky o 20 let. Návrat Meryl Streep jako Mirandy a Anne Hathaway jako Andy do světa módy po dlouhých 20 letech. Runway.
1: Relaxáda.
2: Relaxáda.
1: Relax Radio.
3: Druhé místo. No matter what, you got.

0: Mám pro vás už jenom jednu jedinou písničku, ale zase navíc rekapitulaci 10. až 2. místa.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Likids. 10. místo. Dívčí skupina FLO. Dvě novinky postoupily z minulé hitparády do té dnešní. Perpetuum mobile Evy Farný je 9. Osmička, Milky, původně italský dance projekt, tak teď ale v kabátku 2026, Just the way you are. O tenhle ten song se postaral v remixu David Guetta. Druhá z novinek, která postoupila do hitparády, je tahleta Satisfy. To je Calvin Harris a zpěvačka Jazzy. Minulá novinka dnes, 7. místo. O žár

Chtěl jsem říct letitá, ale neřeknu to. Skvělá zpěvačka už spoustu let a k tomu mladinka, vycházející hvězda už vyšla, Sabrina Carpenter, mají společný duet Bring Your Love. Tahle ta písnička byla minule sedmá, dnes pátá. Čtvrtý je Slavíček. Udělal si hezký ráno a poskočil o dvě příčky během jednoho týdne. O dvě pozice si polepšil. Fast Boy, dvojce, tahle ta dvojce z Berlína, Beautiful Life, třetí místo. A když se dají dvě holky dohromady, tak z toho může

Pojďme tedy na první místo, tady je fenomén a rockstar generace Z a to je Zombr. Romantickou skladbu o frustraci z jednostranného vztahu doprovází i zajímavý filmově pojatý videoklip. Zombr je Shane Booth, který pochází z New Yorku a svoji kariéru odstartoval v improvizovaném domácím studiu. Ve svých písničkách tenhle ten zpěvák zachycuje intenzitu mladé lásky a emocionální hloubku, která rezonuje s publikem po celém světě. Rezonuje doslova do písmene, poprvé se do širšího povědomí zapsal už v loni. Pokud chcete slyšet jiné písničky než tu, kterou máme připravenou, Potential, tak další předchozí hit byl Back to Friends. Ale Potential je na prvním místě. Finále hitparády.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 3. června. Tento den roku 1946 se narodil klávesák a producent Led Zeppelin John Paul Jones. Po 4 letech přišla na svět i zpěvačka a vlastně také herečka Suzy Quatro. Roku 1956 spatřil světlo světa zpěvák a kytarista Danny Wilde z kapely Rembrandt. 26 let před ním rovněž Václav Borlíček, český režisér a scénárista. Oslavencem je dnes také Kelly Jones, to je zpěvák a kytarista skupiny Stereophonics. A nebo český herec Jiří Langmajer. Narodil se v roce 1966. 3. červnový den roku 2001 zemřel ve věku 86 let herec Anthony Quinn. V roce 1959 brány opustili první absolventi americké vojenské letecké akademie. 3 roky na to Boeing 707 společnosti Air France pohřbil ve svých troskách u Paříže 130 cestujících.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio.
1: 6:00.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
0: Relax Radio. Počasí.
1: Středa bude chladnější než úterý a čtvrtek. Dnes bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou během dopoledne od jeho západu pozvolna ustávat. Odpoledne jen ojediněle s přeháňkami a k večeru od západu ubývání oblačnosti. Dnes odpoledne 21 stupňů Celsia. A s čím vstáváme a míříme do práce se skupinou One Republic. Která má písničku Invincible, neporazitelný. Co může být neporazitelné? Já mám pocit, že v poslední době hlavně ty ceny.

3. června se vzdalujeme svým láskám. Gracie Abrams zpívá Close to You, blízko tebe. Tak teď se spíš vzdalujeme, protože musíme za svými povinnostmi od svých blízkých, od svého milého, od své milé, ale pak zase odpoledne budete spolu po těch všech povinnostech. No a i my jsme si blíž, rádio a posluchači, a vlastně i sociální sítě, ty nás propojují. Ale někdy ty sociální sítě dokáží pěkně pozlobit. Já jenom připomenu ty naše Relax Radio Instagram, Facebook a web radio-relax.cz, kde nás můžete slyšet úplně po celém světě, tam, kde je internet.

0: DM Johnson, Say a Little Prayer. To je písnička, která existuje i v české verzi, ale my si dáme originálek, návrat do 90. let. Teď 16 minut po 6. hodině. Je to pozvánka do kavárny Rádia Relax. Pátek a sobota od 21 hodin. 80, 90 a československý hity.
1: Relax. Největší hity 90. let.
2: Relax Radio.

0: principu.
1: Visku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6.27, upozornění, máme zde osmičky na odstavené auto pro poruchu. Je to před Novou Vsí ve směru na Prahu. 21. a půlý kilometr D8.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 hodin 30 minut. Dobré ráno.
1: Relax Radio.
0: A svetry sebou, protože dnes nás čeká chladnější den. Převážně bude zataženo na většině území s deštěm nebo přehánkami. Srážky budou během dopoledne od jeho západu pozvolna ustávat. Odpoledne jenom ojediněle s přehánkami a k večeru od západu zase bude ubývat oblačnosti. Dnes maxima předpovídají meteorologové okolo 21 stupňů Celsia. Zítra už by se mělo zase oteplit na nějakých 25 a pozítří zase ochladit na 18. Dělo by to možná raději skočit zpátky do Pařížku. Miraj už za chvilku na vlnách Rádia Relax.
2: Ráno na Relaxu.
3: Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Tohle to deštivé počasí, jemně mírně deštivé, nemáme hlášeny žádné nějaké velké problémy. Na silnici linka řidičů je číslo 606 736 736. Tuhletu linku v příští hodině proměníme v soutěžní linku, protože můžete vyhrát dvě stupenky na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku, která zahájuje zítra ve čtvrtek 4. června a budou to písničky Hanky Zagorové, na které můžete zajít společně s rádiem Relax. Taky máme ale sociální sítě na Facebooku dotaz. Měníte svůj jídelníček podle ročních období, že v zimě si dáváte třeba něco silnějšího, tučnějšího a v letě naopak se pustíte do nějakého svěžího salátku. Upravujete v letě svůj jídelníček jak? Poraďte, napište na Facebook Relax Radio.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

Upravujete v létě svůj jídelníček, anebo naopak potom v zimě, máte to jiný? Já osobně, co sleduju určitě, jsou ceny. Samozřejmě ceny potravin, protože v létě jsou mnohé potraviny levnější, tak jdu do nich asi pravděpodobně víc než v zimě. A pak taky chutě jsou trošku jiné. Kačka napsala, píše teda SMSku, vždy na jaře cítím, že potřebuji zelené, v létě miluji svěží jídla a v zimě prasím všechno krom zeleniny. Krásný den všem, Kačka. Zdravíme, Kačku, dobré ráno. No.

0: 7 hodin bude přesně za půl minuty.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Co se týká počasí, tak 3. červen bude studenější, převážně zataženo na většině středních Čech. S deštěma nebo přeháňkami srážky budou během dopoledne od jeho západu pozvolna ustávat a odpoledne už by měly být jen ojediněle s přeháňkami. K večeru od západu pak úplně, úplně ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty dnes 21 stupňů Celsia, oteplit by se mělo zase zítra na 25, ale pozítří meteorologové předpovídají jen 18 stupňů. Takže je to jako kdyby to počasí sedělo někde na houpačce nahoru dolů. Máme středu a přitom můžeme mít horečku z sobotní noci. Už za chvilku se skupinou Bee Gees.

Pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

7 hodin 10 minut, pojďte s námi soutěžit. Já tady mám teď připravenou hudební legendu Miroš Birka. Meky, přezdívka Meky Miroš Birka. Přezdívku mu dala babička, to mohla být taky soutěžní otázka, ale milionkrát bude od Mekyho a vy můžete jít na písničky Hanky Zagorové. To je naše legenda česká, společně tady s Miro budeme teď vlastně československý. A tu Hanku Zagorovou, ty její největší hity, můžete slyšet její písničky už od zítřejší 19. hodiny v zahradě Kladenského zámku, protože tam zahajuje letní sezóna a já doufám, že bude letní počasí, že se vyčasí, protože dnes se má vypršet a zítra už má být zase teplo a hezky, tak to snad vyjde. Dvě vstupenky na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku na zítřejší podvečer mám připravený. No a ptám se, protože má být krásně teplo a letní čas a propojím to s naším Facebookem, sociálními sítěmi dneska ráno tu soutěžní otázku a ptám se, jaké jídlo v létě máte nejraději. Jaké jídlo v létě si dáváte nejraději a nejčastěji? Pište do 8 na číslo 606 736 736.

0: Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jedno dopravní upozornění tady máme při výjezdu z Prahy na Karlovarku na D6. Dejte pozor hned z kraje D6. Poté, co najedete z Prahy na D6, je pro nehodu odstavené auto, které havarovalo do svodidel.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Přesný čas, 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou během dopoledne od jeho západu pozvolna ustávat. Odpoledne pak už jen ojediněle s přeháňkami a k večeru od západu bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší dnešní odpolední teploty budou okolo 21 stupňů Celsia.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Doprava z Berounska u Mořiny. U Mořiny mezi Mořinou a Mořinkou blíž k Mořině se stala dopravní nehoda. Havarovalo osobní auto a na místo jedou teď složky integrovaného záchranného systému.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: 7:37 do 8 hodiny soutěžíte s námi o 2 vstupenky na zahání letní sezóny v zahradě Kladenského zámku, kde zazní zítra o 19 hodin písničky největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. A já se ptám, jaké jídlo v létě máte nejraději anebo v letním období? Květa píše, v létě miluju všechny druhy ovocných knedlíků a pěkně kinutých. Petr nám píše, v létě je super třeba palačinka s marmeládou, takže sladké věci jarda, něco lehkého, mám rád zeleninové saláty a hlavně okurkový. Posílejte SMSky, WhatsApp zprávy do 8 na 606 736 736. Ke snídani přeju dobrou chuť a vyhrajte.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.

0: Eva Farná na rádiu Relax sbírá body i na ulici na Václavském náměstí, zpívá například, i tam můžete někdy potkat, možná třeba pojede i na kole. Dnes je totiž světový den jízdního kola. Pokud jezdíte na kole, tak si to dneska užijte dvojnásob, akorát teda potřebujete blatníky.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 3. června, tento den roku 1946 se narodil klávesák a producent Led Zeppelin John Paul Jones. Po 4 letech přišla na svět i zpěvačka a vlastně také herečka Suzy Quatro. Roku 1956 spatřil světlo světa zpěvák a kytarista Danny Wilde z kapely Rembrandt. 26 let před ním rovněž Václav Vorlíček, český režisér a scénárista. Oslavencem je dnes také Kelly Jones, to je zpěvák a kytarista skupiny Stereophonics. A nebo český herec Jiří Langmajer. Narodil se v roce 1966. 3. červnový den roku 2001 zemřel ve věku 86 let herec Anthony Quinn. V roce 1959 brány opustili první absolventi americké vojenské letecké akademie. 3 roky na to Boeing 707 společnosti Air France pohřbil ve svých troskách u Paříže 130 cestujících. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Mick Jagger a skupina Rolling Stones na Radio Relax 7 hodin 52 minut, Kamča připravuje zprávy na 8 hodinu. Já tady koukám na vaše soutěžní SMSky, soutěžíte o 2 vstupenky na písničky Hanky Zagorové, které budou znít zítra v zahradě Kladenského zámku. Kladně, no a píšete, co máte nejraději, jaké jídlo v létě, co jíte nejčastěji nebo nejraději. Jarda napsal, něco lehkého, mám rád zeleninové saláty, hlavně okurkový. Vojta, nejradši si v létě dávám meloun, to je prostě paráda. Těch melounů tady přišlo, Vendy Skladná, v létě mám nejradši lehká jídla, saláty, cokoliv z vodního melouna, a nebo Hanka Skladná, v létě mám nejradši meloun, zeleninové saláty. Já meloun miluju, dávám si ho rád, a to jsem si naběhl. Asi zřejmě ještě ty melouny nemají tu správnou chuť, protože jsem si koupil uzavřený meloun tento týden, nebudu říkat kde, ale vodní meloun, ano, vodní, byla to voda, víc nic, ani ta chuť tam nebyla.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 8 hodin, 1 minuta přesně.
1: V létě řidiči čekají na silnicích omezení kvůli opravám a začaly samosběry jahod. Máme pro vás zprávy, hezké ráno.
2: Relax Radio.
1: Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Ve Středočeském kraji bude pokračovat oprava mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1, která začala loni v květnu. Dopravní omezení způsobí také přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická na D7 u pražského letiště, která začala koncem dubna. Na začátku prázdnin silničáři kvůli pracím svedou dopravu na D7 do jednoho pruhu v každém směru. Řidiči mířící na letiště by se proto měli podle dřívějšího vyjádření letiště Praha připravit na zdržení a vyrazit s dostatečným předstihem. Mluvčí rakovníka Kateřina Hradilová přináší informace k rozšíření kamerového systému.
3: Vytipovali jsme lokality, kde by bylo vhodné umístit nové kamerové body kvůli vzniku černých skládek okolo sběrných nádob. Instalovány budou v lokalitě Na Spravedlnosti, na Sekyře, Vrchlického náměstí a v ulici Sadova. Realizace je plánována do konce července letošního roku. Městu bude poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu prevence ve výši 300 000 korun.
1: Sezóna samosběru jahod se naplno rozbíhá napříč Českem. První farmy otevřely už v posledním květnovém týdnu, další spouští sběr během prvních červnových dnů. Ve většině regionů letos lidé zaplatí za kilogram nazbíraných jahod mezi 90 a 99 korunami, což je u řady pěstitelů zhruba o 10 korun více než loni. Náklady na umělce vystupující na hudebních festivalech každoročně stoupají. Jejich honoráře tvoří velkou část rozpočtu. Pořadatelé mírně zdražují. I přes složitost současné mezinárodní situace organizátoři akcí ale neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a program není ohrožen. Mnozí lidé si léto bez hudebních festivalů nedokáží představit. Jiní si stěžují na hluk.
2: Sport.
1: Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gol v letošním playoff. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtku na pátek středoevropského času.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Středa bude převážně zatažená a na většině území kraje počítejte s deštěm nebo přeháňkami. Během dopoledne od jeho západu budou srážky pozvolna ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
0: Leto trošku zmizelo, ale bavíme se dneska ráno, máme téma, posluchači píší a soutěží. Jaké jídlo máš nejradši v létě?
1: Máš
0: jiné jídlo v létě než v zimě?
1: Ani ne.
0: Jídelníček.
1: Když možná víc jako salátu asi, že úplně si nedám jako nějakou omáčku, ale spíš víc salátu a teda si užijím vždycky na melounu.
0: No to já mám taky rád melounu, no. Ale před chvilkou jsem to říkal, že jsem si tento týden koupil. Byl vodní a to je všechno, byl jenom vodní.
1: Aha, to je pak blbý, no. Ten jako návod na to vlastně jak poznat dobrý meloun je hrozně, jako není složitý.
0: Ale vypadal ze zhora, vypadal normálně
1: zvenku. Musíš ťukat na to, nádherný. To je dosti.
0: Já jsem ťukal.
1: A nic jo.
0: No nikdo nic neříkal, neozývalo se nic. Tady už se ozývají Inexis z Austrálie.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Písničky Hanky Zagorové s Rádiem Relax si užije zítra v zahradě Kladenského zámku posluchačka Květa. Já ti přeju hezký den, ahoj.
1: Ahoj všem.
0: Ahoj. Co jsi napsala v letě, že máš nejradši? Jídel.
1: No, zatracený kynutý kředlíky, všeho druhu, vše se vším ovocem, co existuje.
0: Zatracený, jo?
1: No, protože to kynutý, když je to bomba kalorická. No.
0: Já ty zatracený krdlíky mám taky rád. A s čím? No. S meruňkama? S jahodama?
1: No, meruňky, jahody, borůvky.
0: Borůvky. Já mám asi nejradši meruňky. Meruňkový, tak to bych si dal.
1: Jo, je to dobrý, no.
0: Pak tady často psali posluchači, posluchačky meloun. To ne?
1: Jo, to je samozřejmě všecko takový, ale jak se říká, že v létě se nejlíp bubne, tak ani náhodou. To jsou bublaniny, jo, krutý knedlíky.
0: A zatracený knedlíky. Takže blahopřeju, ještě mi řekni na Hanku Zagorovou, na písničky Hanky Zagorový, které bude zpívat Eva Kleinová. Půjdeš s kým? Jsou tady dvě vstupenky.
1: Asi kámošku vemu, no.
0: Jasně. Kámošku. Tak to se bude kámoška mít. Zastav se u nás v rádiu pro vstupenky a užij si koncert zítra. Měj se hezky.
1: Díky, blahopřeju. Taky. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Zážitek za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

Daniela, to je skvělá Lucie, skupina Lucie, David Koller u mikrofonu a já mám pro vás pozvánku na zítřejší den. Nebude to David Koller, ale pilot Radim Vojta, se kterým si budeme povídat o leteckém dnu v Rakovníku. Ten se bude konat 20. června, moc se těšíme, protože to bude velký den, velká akce, spousta letadel a právě i jaký bude program, tak o tom se budeme bavit s naším zítřejším ranním hostem, pilotem Radimem Vojtou.

0: zprávy v 9 hodin a 1 minutu připravila Kamila Hagarová.
1: Količková dráha v Žatci patří k největším v Česku a nová sezóna hokejové extraligy začne 16. září. Přejeme vám hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Novou zábavu pro děti různého věku nabízí sportoviště vedle městského koupaliště, kde nechalo město Žatec postavit kuličkovou dráhu. Nápad na vytvoření kuličkové dráhy přinesl návrh v rámci participativního rozpočtu Tvoříme pro Žatec na rok 2025. Z původní menší verze se nakonec město rozhodlo vytvořit velké hřiště, pro které posloužil dosud nevyužitý násyp za hokejbalovým hřištěm. Mluvčího Kladna Víta Herala jsme se zeptali, kdy otevřou koupaliště a zda zdražilo vstupné.
3: V sezónu na letním koupališti Sletiště zahájíme 1. června. Koupaliště Bažantnice otevřeme ještě před prázdninami, konkrétně 27. června. K navýšení cen vstupného ani dalších základních služeb oproti loňsku nedochází, a to ani na jednom z koupališť. V případě koupaliště Sletiště stojí celodenní vstupné pro děti od 3 do 15 let 100 korun. Stejnou částku zaplatí držitelé průkazů ZTP. Osoby starší 15 let zaplatí 140 korun. Vstupenky je možné koupit na místě, ale i online prostřednictvím e-shopu sportovních areálů města Kladna.
1: Už přes 70 tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značná sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadu. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřišť způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad. Hrozí kvůli nim riziko poranění nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují.
2: Sport.
1: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Časí. Dopoledne je zatažené, místy ještě přehánky, které ale postupně ustanou. Teploty vystoupají maximálně k 21 stupňům.
0: To už je na kolo, Kamčo. Kdy jsi byla naposledy na kole?
1: Je, no tak to je let, čověče, i když vlastně ne.
0: Dneska je světový
1: den. Na Seychelách jsem jezdila na kole, tam se na jednom ostrově jezdí, ne na normálním kole, tam se jezdí jenom na kole, tak to před rokem, teda v listopadu.
0: Fakt?
1: No, tam se jezdí jenom na kole.
0: A mělo to i přihazovačku?
1: No, nemělo. To je takový jako dost náročný ten. Na tak. Tom písku nic moc.
0: Ty jsi ještě v písku jezdila
1: na kole. Tam nemáme, jako samozřejmě, tam, nebo tam nebyly, že jo, chodníky, jako jsou tady, tam je písek.
0: Prej nemáme,
1: tam máte chatu. Já už tam bydlím skoro.
0: Tohle je Verona a to nejsme teda v Itálii. Zdravíme i Veronu a přeju hezké dopoledne. Za chvilku je tady Terka.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Krásné dopoledne v čase 9 hodin a 14 minut startuje středeční Café Time s datem 3. června. Dneska nám slaví svátek všechny Tamary, přejeme jim všechno nejlepší. Kdybyste třeba některé chtěli poslat písničku, tak určitě není problém. Pokud dneska někdo slaví narozeniny, tak samozřejmě i těm přejeme všechno nejlepší. No a dnes máme Světový den jízdního kola. Kdo jezdí rád na kole, i ten, kdo vlastně nejezdí rád na kole, tak bude poslouchat Radio Relax, protože se samozřejmě o tomto dnu pobavíme trochu víc. Už za malou chvilku na Relaxu, teď už Enly a Two Times.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: 5. června. Kaufland.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny. I couldn't tell you a thing about that night. Between the drinks and the blinding light.

Na dnešní den 3. června připadá Světový den jízdního kola. Tenhle den byl valným shromážděním OSN vyhlášen na dnešní den, což je právě 3. června, a stalo se tomu tak v roce 2018. Dnešní Světový den jízdního kola by měl upozornit na klady a přínosy cyklistiky pro občany, zlepšení fyzického i duševního zdraví a vliv na klima z pohledu neznečišťování ovzduší. Jízdní kolo používáme již po staletí. Organizace ocenila pro jeho unikátnost, dlouhověkost a všestrannost. A přitom jde o poměrně hodně jednoduchý stroj, který je cenově dostupný, spolehlivý, čistý a ekologicky vhodný dopravní prostředek. První předchůdce bicyklu, takzvaně běhací stroj nebo drezína, se strojil německý vynálezce Karl Drais v roce 1817. A současná podoba šlapacího kola se začala formovat zhruba v 60. letech 19. století, což už je poměrně dlouhá doba. Na druhou stranu je to stroj, který se za stolik

mění. A mě by zajímalo, jestli vy jezdíte na kole a pokud ano, tak jestli preferujete normální kolo nebo elektrokolo. Pište mi na 606 736 736, uděláme si tady na relaxu malý průzkum.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D5 na 8. kilometru ve směru na Prahu je dopravní problém, tvoří se tam kolona, tak jezděte opatrně. A pak tady máme ještě jednu dopravní nehodu, a to je v Žižicích nedaleko Kladna. Srazila se tam dodávka a osobní automobil, tak jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

Dnes slavíme Světový den jízdního kola a já se vás ptám, jestli máte radši normální kolo nebo elektrokolo. Elektrické kolo je jízdní kolo, které je poháněno kombinací lidské síly a elektrické energie. Zhruba od roku 2010 začala popularita elektrokol rychle narůstat. No a prvním konstruktérem elektrokola byl Hosey Libby z amerického Bostonu, který si nechal patentovat kolo poháněné elektrickým motorem. Ten byl úplně první, no a pak se do toho pustili třeba i čeští vynálezci a jedním z prvních českých konstruktérů byl inženýr Fugner. No, ptám se vás ještě jednou. Jezdíte rádi na kole a jezdíte radši na normálním kole nebo na elektrokole? Pište mi to na 606 736 736. Mně už sem nějaké zprávy chodí a samozřejmě ráda si tady s vámi udělám průzkum o tom, co je v dnešní době pro vás lepší.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D5 na 8. kilometru ve směru na Prahu máme pořád a stále kolonu, tak tam projíždějte opatrně a u Žižic nedaleko Kladna, tak tam je nehoda osobního automobilu a nákladního automobilu. Kdybyste měli nějaké bližší informace o dopravě, určitě nám je dávejte vědět, ať je pošleme dál našim posluchačům Rádia Relax.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.

0: Za minutu máme 10 hodin a to znamená, že je čas na zprávy.
1: Středočeský a jihočeský kraj od července propojí své dopravní systémy a Menšík postoupil do semifinále. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Středočeský a jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraj a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami pražské integrované dopravy budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou. S jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi nebo Příbrami. Změny si dotknou i organizace některých autobusových linek. Cílem integrace je nejen tarifní sjednocení, ale i zlepšení dopravní obslužnosti. Žatec dlouhodobě řeší problematiku toulavých a opuštěných koček. Má město nějaké řešení? To nám řekne Tomáš Kasal.
3: V současné době město připravuje konkrétní opatření, které se chystá realizovat zhruba za měsíc. Už nyní se v lokalitě nádražní schody objevily letáky, které avizují odklid toulavých koček. Město upozorňuje, že není autorem těchto materiálů. Nepodílelo se na jejich přípravě ani distribuci. Cílem města je řešit problematiku toulavých a opuštěných koček odpovědně a konkrétně ve různé lokality.
1: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. Kudlanky se v české přírodě šíří více než kdy předtím, pronikají dokonce již i do hor a navíc na naše území už možná mohly dostat i další druhy, které u nás nikdy předtím nenacházely vhodné podmínky. Vědci na to upozornili tím, že kudlanku nábožnou vyhlásili hmyzem roku.
2: Sport.
1: Jakub Menšík po postupu do semifinále Roland Garros řekl novinářům, že prožívá pocity, kvůli kterým hraje tenis. Díky vítězství si vylepšil grandslamové maximum a věří, že ani v této fázi turnaje nemusí skončit. Během utkání překonal svalové problémy i tlak po 6 nevyužitých matchbolech.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Ještě přinášíme informace od meteorologů. Obloha bude po celý den zatažená, odpoledne ojediněle s přeháňkami a ke večeru od západu ubývání oblačnosti. Teploty mezi 17 až 21 stupni.
0: Tak já mám pocit, že to dneska poměrně vypadá na to, že bychom mohli vyrazit ven a jezdilo by se tam příjemně na kole. Co říkáš ty?
1: Ne. Já nejsem cyklista.
0: Já jsem se toho obávala. My dneska tady totiž na Relaxu slavíme Světový den jízdních kol.
1: Takže jsi přijela na kole?
0: Ne, já jsem přivezla spoustu věcí sebou. Já jsem nemohla přijet na kole, já jsem vezla plachtu a krabice.
1: Ale kdyby si chtěla, posnažila se, tak by to šlo. Jak kolikrát jako vidím různý, vlastně jako když někdo jede na kole, jaký předměty jsou vůbec schopný na to kolo dát a odvíst to. Tak nákupy, všecko.
0: Asi nejsem tak zdatná v té jízdě na kole. Každopádně chtěla jsem se tě zeptat, jestli preferuješ radši normální kolo nebo elektrokolo.
1: Taky
0: ale
1: na elektrokole jsem v životě nejela, tak když už, tak to normální, poctivý.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak děkujeme. No. Tak vyrazíme na kolo i za tebe, věř.
1: Dobře.
0: Leny a její písnička Home už za malou chvilku na Relaxu, tak zůstaňte s námi. Krásné dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Kamila Hagarová.
5: Kamila Hagarová. Relax.
2: Relax Radio.

0: Dnes slavíme Světový den jízdního kola a cyklistika obecně je mezi lidmi poměrně takové ožehavé téma. Někdo má cyklistiku a cyklisty rád, někdo zase ne, někdo zase preferuje rychlé a dlouhé jízdy na normálním kole, někdo zase preferuje projíždění na elektrokole. Je společnost v rámci tohoto tématu poměrně rozdělená, ale vy mi píšete a mě zajímalo, na čem rádi jezdíte nebo jestli vůbec rádi jezdíte. Ahojky, kolo miluji, ročně najezdím kolem 12 000 kilometrů. Člověk si na kole dokonale vyčistí hlavu, samozřejmě šlapu za svý. Žádné elektro, doporučuji vřele všem, za mě nejlepší vynález. Ahoj Martin. Martine, děkujeme za tvoji zprávu a to je dobře, že šlapeš. No a ještě tady máme zprávu, dobrý den, na kole nejezdím, cca před 10 lety jsem přešel na koloběžku. V současné době jezdím na dvou strojích, na malé a na velké, kterou používám na trasy nad 30 kilometrů a oboje je to od české značky. Přijde mi ten pohyb mnohem přirozenější, přeji hezký den a kolům a koloběžkám zdar Martin. Tak Martinové vypadají, že opravdu vyráží na cesty a za zdravým pohybem. A pak tady mám zprávu, ahoj, tak pořídil jsem elektrohoráka. Vzhledem k artróze kyčle, to je vysvobození a výlety si prostě užívám. Šlapat stejně musím, ale ta pomoc motoru je pro tu nohu super. Vašek. Vašku, je dobře, že i když máš artrózu, takže vyrážíš na kole. A vy byste měli taky, a pokud ne na kole, tak minimálně pěšky. Víte, jak to s tím pohybem je?
1: Relax. Cafe Time. Relax Radio.

Dnešní počasí tomu až tolik nenasvědčuje, ale blíží se nám léto a tropické teploty nám samozřejmě už alespoň trochu klepají na dveře. Nás ale čeká nástup klimatického jevu El Niño, což je podle Světové meteorologické organizace už téměř jistá věc. El Niño znamená, že je voda v Pacifiku velmi, ale velmi nadprůměrně teplá a tenhle ten jev se objevuje většinou na jaře a končí během poloviny roku. Ale nyní už probíhá a je velmi, velmi vysoká tahle teplota. Organizace varuje, že svět se musí

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

Přináším novinky ze světa Formule 1. Značka Gucci se stala titulním partnerem týmu Alpine, který bude nově působit pod názvem Gucci Racing Alpine Formula One Team. Jak přesně bude vypadat tahle nová Gucci formule, to se zatím neví. Každopádně to, že některá ze značek tohoto typu se pustí do spolupráce s Formulí 1, se očekávalo, protože, jak už víte, třeba Rolex je hlavním partnerem Formule 1, ale to, že vyloženě bude na dráze jezdit nejspíš Gucci formule, to samozřejmě nikdo nečekal. Aktuálně za tým Alpine v této sezóně jezdí Pierre Gasly a Franco Colapinto. No a snad jim teda Gucci přinese štěstí. Uvidíme.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Zítra 4.6. ve čtvrtek ráno bude naším hostem pilot Radim Vojta, který nás pozve na letecký den v Rakovníku. S Danem proběhne rozhovor a budou si povídat i o strojích z druhé světové války, na kterých právě Radim Vojta lítá. Můžete se na to těšit už zítra, tak nezapomeňte ladit Radio Relax.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Sofia. Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl

0: vyhrajete automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: písnička Zůstaň tu se mnou od kapely Krištof. Ta nám dohrála právě teď na rádiu Relax a právě kapela Krištof nám tuto píseň dala na album hitů 25 a to ještě předtím, než se hitem vůbec stala. Kapela ji v New Yorku nahrávala s producentem Jeronem Fuchsem, který se podílel i na předešlých albech, jako je Inzerát a nebo Srdce být. Nejenže se píseň původně psaná pro film na dlouhé týdny stala nejhranějším v rádiích, ale navíc také v doprovodu velkolepého ohňostroje završovala koncerty havířovské skupiny na strahovském fotbalovém stadionu. Je to tak, poměrně významná píseň pro kapelu Krištof Zůstaň tu se mnou nám dohrála právě teď na Relaxu. No a my jdeme dál, třeba v hudbě. Dáme si Aviciho a jeho píseň Forever Yours.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Na Rádiu Relax vám každý den, každý všední den přinášíme zprávy od 8 do 16 hodin do odpoledne. Přinášíme čerstvé zprávy, hlavně z regionu, ale samozřejmě i takové, které by vás mohly zajímat. No a my už se na ně opět zase okolo 11. hodiny budeme blížit, tak poslouchejte, ať se dozvíte, co potřebujete.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
3: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Máme přesně 11 hodin a Kamila má pro vás zprávy.
1: Nemocnice ve Slaném zahájí provoz nových operačních sálů a na Diamantové lize v Římě budou 4 Češi, včetně halové mistryně světa Manuel. Jsou to zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Slánská nemocnice v červenci spustí provoz nových ortopedických sálů, které postupně umožní až dvojnásobné zvýšení počtu operací, a to artroskopií i totálních endoprotéz. V plném provozu, kdyby se mělo operovat na obou sálech minimálně 4 dny v týdnu, by mohly být letos v září. Čekací doba například na totální endoprotézu je ve Slaném přibližně půl roku, což je oproti řadě jiných nemocnic, kde se čeká rok i více, výrazně méně. Kraj přišel s vlastním řešením podpory hasičů. Na rozhodnutí státu už nechce čekat. Na podrobnosti jsme se zeptali přímo hejtmanky Petry Peckové.
3: Dobrovolní hasiči potřebují být akceschopní a potřebují obnovovat svoje vybavení průběžně. My jim nemůžeme vzkázat, ať počkají do podzimu, že už třeba budeme vědět, kolik peněz od státu dostanou a co budeme spolufinancovat. Proto jsme se rozhodli ukončit nejistotu obcí a rozdělili jsme náš program na 2. A v tom prvním plánujeme rozdělit ve výzvě 50 milionů korun na zvýšení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů a na podporu hasičského sportu. Celkově je v rozpočtu kraje na podporu hasičů pro letošek vyčleněno 85 milionů korun.
1: Samice rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život, se zabydluje v Brdech. Ochránci přírody ji tam vypustili předminulý týden a díky speciálnímu obojku sledují její pohyb. Samice pobývá v oblasti, kterou tato zvířata ze šumavské populace navštěvují, ale doposud jí trvale neobývala. Pokud se usadí a najde si partnera, mohla by být klíčová pro budoucnost rysů v Brdech. Potraviny patří podle ministerstva zemědělství mezi hlavní faktory, které v současnosti přispívají ke snižování inflace a zmírňují její dopady na české domácnosti. Ministerstvo to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Ceny potravin letos za první 4 měsíce podle rezortu klesly o 0,4%. Za snížením stojí zejména pokles cen na straně zemědělských výrobců. Zemědělci se nicméně kvůli nízkým výkupním cenám často dostávají do ztráty.
2: Sport.
1: Na čtvrtečním mítinku atletické Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Velední vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amálie Švábínková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Středa je zatažená, odpoledne má podle meteorologů ubývat oblačnost. Teploty od 17 do 21 stupňů.
0: Já teda musím říct, že mi nepřijde, že by bylo ani 17 stupňů. Ty jsi tady na mě teď otevřela okno tady a dveře. Táhne to sem.
5: Máš mikinu, ne? Nebo co to máš?
0: Mám jenom tričko s dlouhým rukávem,
5: no
0: právě.
5: No tak, ale musíš se otužovat trochu. No, tak já to zavřu.
0: To, zavři to za sebou, to je dobrý nápad. Já si společně s Rag & Bone Manem pustím Rush of Blood a doufám, že už mi bude teplo. Tak jo, poslouchejte dále Radio Relax, krásné dopoledne.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Na Rádiu Relax nám právě teď v čase 11 hodin a 14 minut dohrála písnička od Simona Collinse Pride. No a já vás chci upozornit na naše sociální sítě a web. Na naše sociální sítě často přidáváme nějaké zábavné věci, nějaký zábavný obsah. Vy nám to komentujete a my jsme za to samozřejmě moc rádi. Zároveň taky občas probíhají na našich sociálních sítích soutěže. No ale já vás chci pozvat na náš web, protože na našem webu můžete navštívit spoustu věcí, třeba hlasovat v hitparádě Relaxádě, která probíhá každou středu, což je zrovna konkrétně dneska, takže kdybyste chtěli hlasovat v naší hitparádě Relaxádě, tak určitě můžete na našem webu radio-relax.cz, ale krom toho tam taky naleznete třeba fotky a inzerce pejsků, kteří by potřebovali nějaký nový domov. Máme tady sama, což je německý krátkosrstý ohař, a nebo taky Askina, což je vlčák. Koukněte na naše stránky a v případě, že byste měli zájem o nějakého pejska, tak neváhejte kontaktovat kontakty, které u pejsků máme napsané.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Stejně vdala za herce Kaluma Tárna už tento víkend. Šokovala především svým outfitem, kde místo klasických svatebních šatů zvolila odvážný bílý kostýmek s kloboukem. No, vzdala tak hold jedné z oblíbených hereček 70. let. Pro pár, který spolu randí od začátku roku 2024, šlo ale jenom o komorní předehru, protože koncem týdne totiž chystají velkolepou třídenní svatbu na Sicílii, kam dorazí i hvězdní hosté, jako třeba Elton John nebo Donatella Versace. Takže to, že si teďkonc užili malinkou svatbu jenom s těmi nejbližšími, neznamená, že se i tak netěší na opět velkolepou událost možná i tohoto roku. My si teď od Dua Lipy dáme písničku Physical na rádiu Relax.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D7 na 17. kilometru ve směru na Chomutov je odstavené vozidlo, dejte si pozor. A pak tady máme v ulici Vídeňská ve Vesci, tam jsou tři havarovaná vozidla. Dejte si prosím pozor v ulici Vídeňská ve Vesci. Pokud byste měli bližší info o této dopravní nehodě, tak určitě za něj budeme rádi. No a poslední nehodu tady máme na D11 na 53. kilometru. Tam je opět odstavené vozidlo a projíždí se tam pomalu a opatrně. Tak šťastnou cestu při středě.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jdeme se podívat do světa českého showbiznisu. Helena Vondráčková na sociálních sítích pořádně překvapila. Zatímco většina jejich příspěvků se týká koncertů, ten úterní, což je ten včerejší, naprosto vybočuje. Zpěvačka se tam totiž rozhodla inzerovat zboží. A ne jen tak ledajaké. Po 5 letech prodává své milované letadlo. Já sama jsem si musela zjistit, jestli právě Helena Vondráčková umí pilotovat tohle své letadlo, a není tomu tak. Pilotuje ho většinou její manžel, ale i tak se rozhodli, že ho už pošlou dál. Tak kdybyste o něj měli zájem, tak napište Helče.
1: Relax Radio.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.

0: History, to je píseň anglicko-irské chlapecké skupiny One Direction. Tuhle písničku napsali členové kapely, vyšla 6. listopadu 2015 jako třetí a poslední single z jejich posledního studiového alba Made in the AM. No a na téhle písnice se nejenom jako zpěvák, ale také právě jako skladatel zapojil Liam Payne, což je jeden ze členů kapely, který už mezi námi bohužel v tuto chvíli není. Stejně tak jako Petr Muk a jeho láska, ta nebezpečná věc, tu si taky dáme právě teď na relaxu.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Blíží se nám 12. hodina a to znamená, že je čas zpráv a taky oběda. Ale my se jdeme podívat ještě teď do světa sportu, protože český 18-letý lezec Pepa Schindel zdolal tyrolskou lezeckou cestu Clash of the Titans. Před ním ji dokázali vylézt pouze dva lezci, a to Alex Megos a Jakub Schubert. Schindel se tak stal teprve třetím člověkem v historii, kterému se to podařilo. Stěna v rakouském Nesereitu má obtížnost 9B. Pepa je po Adamu Ondrovi vůbec druhý Čech, který zvládnul tuto obtížnost. No my mu přejeme hodně sil, hodně zdraví a samozřejmě spoustu takovýchto horolezeckých úspěchů.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: První středa v měsíci, 12. hodina a zprávy.
1: Mšec plánuje pořídit fotovoltaiku a aplikace ChatGPT podle analytiků dosáhla miliardy uživatelů měsíčně.
2: Relax Radio.
1: Součástí rekonstrukce domů, budovy úřadu městyse a bývalého zdravotního střediska na Tyršově náměstí ve Mšeci bude osazení jižních střech těchto budov fotovoltaickými elektrárnami. Městys cílí na využití dotace z Ministerstva životního prostředí. Celkové odhadované náklady mají být skoro 3 miliony korun. Kladno dlouhodobě nabízí forenzní identifikační značení kol. Zda bude tato možnost i v letošním roce, řekne mluvčí města Vít Heral.
3: Od 20. května znovu začneme s forenzním označováním jízdních kol. Ve 12 termínech až do konce září si tak můžete nechat označit své kolo unikátní technologií jedinečným syntetickým kódem DNA a získat k němu registrační průkaz. Stačí být starší 15 let a mít u sebe platný doklad totožnosti spolu s dokladem o koupi kola. Označování kol probíhá u služebny městské policie Kladno na náměstí starosty Pavla a jednotlivé termíny najdete na webu města Kladna nebo v tištěném měsíčníku Kladno.
1: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata z 700 na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Aplikace ChatGPT od americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak v květnu, zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 miliardy uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci.
2: Sport.
1: Tomáš Hertl se stal hrdinou prvního finále NHL. Jediný český zástupce v sérii rozhodl gólem v 57. minutě o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Zkušený útočník ale v rozhovoru s novináři vyzdvihl celý tým. V zápase skórovali všechny 4 útoky Golden Knights.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Na většině území je převážně zataženo, zejména ve východní polovině kraje zpočátku doznívající občasný déšť. Později odpoledne a večer od západu protrhávání oblačnosti. Teploty vystoupají maximálně k 21 stupňům.
0: Kamčo, prozraď mi, si uživatelem AI.
1: Jako občas, takovýho jako doktora to používám.
0: Aha.
1: Není to úplně dobrý, ale když prostě potřebuješ, tak se zeptáš tý umělý inteligenci a není to jako vlastně, když to googlíš, tak tam vlastně ti hned vyjede to, že umíráš, ale ten chat ti tak jako poradí a řekne ti, běž k tomu doktorovi radši.
0: Aha, dobře, tak to možná v tomto ohledu zkusím, ale...
1: A ty jinak ne?
0: No já jsem to v životě nepoužila.
1: Ne? No tak já ti to ukážu a poznáš. Nebudeš hodit doktorům potom.
2: Koukám na tebe, Klára, už několik dní.
0: Činasky a Klára, tak za malou chvilku na relaxu.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Relax.
5: Relax Radio.

0: Už tento víkend se budou konat Kladenské dvorky 6. až 7. června 2026. To je festival umění, hudby a setkání pod širým nebem. Letos bude v Podprůhonu otevřeno 38 dvorků. V sobotu od 14 do 19 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Na nich uvidíte celkem 125 vystavovatelů. Večer rozezní Podprůhon koncerty. Letos vystoupí například Burma Jones, All Right Band, Zrní a další. Více informací najdete na www.kladenskedvorky.cz. No a Obchodní akademie Slaný vás zve na EduRun 2026, běh studentů a absolventů v sobotu 6. června. EduRun je běžecký happening s významným komunitním přesahem, který podporuje studenty, absolventy i širokou veřejnost. Sraz účastníků je od 12 hodin a start hlavního běhu je ve 13 hodin. Tak určitě vyražte o víkendu za zábavou a kulturou.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 3. června. Tento den roku 1946 se narodil klávesák a producent Led Zeppelin John Paul Jones. Po 4 letech přišla na svět i zpěvačka a vlastně také herečka Suzy Quatro. Roku 1956 spatřil světlo světa zpěvák a kytarista Danny Wilde z kapely Rembrandts. 26 let před ním rovněž Václav Vorlíček, český režisér a scénárista. Oslavencem je dnes také Kelly Jones, to je zpěvák a kytarista skupiny Stereophonics. A nebo český herec Jiří Langmajer. Narodil se v roce 1966. 3. červnový den roku 2001 zemřel ve věku 680 let herec Anthony Quinn. V roce 1959 brány opustili první absolventi americké vojenské letecké akademie. 3 roky na to Boeing 707 společnosti Air France pohřbil ve svých troskách u Paříže 130 cestujících.
0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Relax. Relax Radio.
8: Relax Radio. My

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vísku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvý.

0: 13 hodin a 1 minutka k tomu právě teď. Mělník bude mít novou multifunkční halu a Beroun změnil systém třídění odpadu. Začínají odpolední zprávy.
1: Relax Radio.
0: Město Mělník významně pokročilo v přípravě výstavby nové multifunkční sportovní haly v areálu autokempu. Dalším krokem bude výběr projektanta. Cílem projektu je vybudovat moderní víceúčelovou sportovní halu, která bude sloužit sportovním klubům, školám i široké veřejnosti a zároveň vyřeší dlouhodobý nedostatek kvalitních sportovních ploch ve městě. Nová hala je navržena tak, aby splňovala požadavky pro basketbal, házenou, volejbal, florbal, futsal a další halové sporty. V Berouně došlo k úpravě systému třídění odpadu. Více řekne mluvčí města Jitka Soukupová.
2: Žluté kontejnery a nádoby, určené dosud pouze na plasty, bude možné nově využívat také pro odkládání nápojových kartonů, plechovek i dalších drobných kovových obalů. Město Beroun si od zavedení takzvaného multikomoditního sběru slibuje především větší komfort pro obyvatele, zvýšení dostupnosti nádob pro tyto komodity a s tím související nárůst množství vytříděného odpadu.
0: Právní zástupce SPD u soudu odmítl vinu vládního hnutí z podněcování k nenávisti předvolebními plakáty. Řekl, že plakáty z roku 2024 vyjadřovaly politický názor k migračnímu paktu Evropské unie a ke zneužívání sociálních dávek. Státní zástupce trvá na tom, že hnutí spáchalo trestný čin v souvislosti s tím, že usilovalo o co nejlepší výsledek v tehdejších komunálních a senátních volbách a také obecně o zvýšení svých volebních preferencí. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání a je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Česká televize by v případě snížení rozpočtu o zhruba miliardu korun, se kterým od příštího roku počítá vládní návrh zákona, musela propustit 300 až 500 lidí. V současnosti má Česká televize téměř 3000 zaměstnanců a rozpočet 8,5 miliardy korun.
1: Sport.
0: České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem v Nankingu proti domácí Číně do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
4: Počasí.
0: Teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni, obloha je na většině území zatažená. K večeru by měla ubývat oblačnost.
5: Tak to byly zprávy ve 13 hodin s Kamčou Hagarovou, no a já vás tady taky zdravím od nás ze studia a říkám si hnedka takhle na začátku a zeptám se hlavně teda Kamči, jestli už se těší na léto, na takový to tancování na parketu, flirtování, horká noc, co?
6: Tak já už neflirtuju úplně, jako to už mám za sebou, ale těším se, léto je super a už je tady vlastně skoro, teďkon teda úplně to nevypadá, když se podíváme ven, ale to počasí je super a myslím si, že bude i léto super.
5: Jo, já doufám, že hodíme všechny starosti za hlavu, že jo?
6: A půjdem na parket.
5: No, půjdem na parket, přesně, a flirtovat, přeci můžeme i s těma svejma, oni si to taky zaslouží.
6: To je pravda, ano, to je pravda.
5: Tak, tak a my se v této hodině můžeme těšit na Lazy Rose, Calvina Harrise, který nám zaspívají právě tady o tom a bude to písnička Body Moving.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady dopravní informace, no a pokud se zrovna teď pohybujete na dálnicí směrem do Prahy, tak je potřeba se obrnit velikou trpělivostí. Tou největší komplikací je dálnice D5 směrem na Prahu, kousek před Rudnou, tam totiž stojí porouchané auto, no a kvůli tomu se tam vytvořila masivní kolona, která se táhne už od Loděnic až k samotnému začátku Prahy. Pokud jedete opačně, tedy z Prahy na Plzeň, tak u Žebráku v pravém pruhu překáží nepojízdná dodávka. Na D6 mezi Jenčí a Novým Strašecím probíhá dnes sekání trávy. Sekáči se pohybují v obou směrech. No a také na D7 směrem na Chomutov kolem 17. kilometru, což je tedy úsek u sjezdu na Slaný jih, tak tam máme nějaké komplikace, komplikuje tam provoz odstavený nákladák, který tam mění píchnutou pneumatiku. Na Pražském okruhu, tedy na D0 směrem na dálnici D1, se vytvořila obří 5-kilometrová stojící kolona, která začíná už u sjezdu na Slivenec. Přímo v hlavním městě pak počítejte se zdržím na Štěrboholské spojce, kde se srazila dvě osobní auta. Na D8 na příjezdu do Prahy od Teplic se před koncem dálnice u zdi vzdržíte ve 2-kilometrové koloně. Bylo to teda docela hodně, doufám, že dopravní komplikace budou jen ubývat a přejeme vám z relaxu šťastnou cestu.
0: Volejte

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Svoji písničku Mama nám dospívá Jonas, Joe Blue a William Sinch. No a kromě maminek, tak s námi určitě ve městech bydlí různí spolubydlící, někteří možná dokonce neplatí nájem a já bych si s váma ráda dneska popovídala o zvířátkách ve městě. Tak schválně, jestli máte někdy stejně jako já pocit, že se z ulic stává taková maličká zoologická zahrada, ještě nedávno byl jako největším zážitkem holub, no a dneska už potkáme spoustu zajímavých zvířátek. Napište mi na náš studiový WhatsApp 606-736-736 anebo SMS-ku a probereme to. A teď už Celeste Buckingham a Pretty Girls.
1: Relax. Relax Radio.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

The Kid Laroi Without You, Australán a jeho velká pecka, písnička o zlomeném srdce a o tom, jak moc to bolí, když vás opustí vaše láska, no a vy máte pocit, že bez ní prostě nemůžete žít. No a když to takhle jako poslouchám, tak možná, že takovýhle pocit opuštěnosti někdy mají zvířátka třeba ve městě a mě to úplně připomnělo pohádku Krtek ve městě, která je pro mě teda hodně jako depresivní. Pokud jste ji nikdy neviděli, tak je to o tom, že Krtkovi nafouknou prostě jako nafoukovací jako les, aby tam byl spokojený tenhle ten náš krteček kamarád s myškou. No a co jiný zvířátka ve městě? Jak vy to vidíte? Potkali jste někdy třeba nějaké zajímavé zvířátko ve městě? Nebo jste se setkali s nějakým zvířátkem, které vás překvapilo? Pokud ano, tak určitě budu ráda, když mi napíšete k nám do studia na 606-736-736, pak se na to společně podíváme. Teď už vás čeká David Guetta featuring Rihanna, Who's That Chick?

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli

minut k tomu. No a pokud nás poslouchají nějaké ženy, dívky, dámy, které se bojí stárnutí, no tak já mám pro vás zajímavou zprávu. Dnes ráno totiž vyšla americká studie v časopise, a teď abych to nespletla, Psychoneuroendocrinology, takový je to název, která potvrdila, že obavy ze stárnutí jsou takové sebenaplňující se proroctví. Zkrátka a dobře, ženy, které se až moc bojí toho, že zestárnou a že se jim zhorší zdraví, stárnou na té buněčné úrovni prý mnohem rychleji. Vědci zjistili, že za to může stresový hormon kortizol, který, když se pořád stresuje tím, co bude za 20 let, tělo začne chřadnout díky němu a zkracují se nám prý buňky, no a podle statistik si tím můžeme zkrátit život až o 6 let. Naopak lidi, kteří stárnutí neřeší, berou život s úsměvem, mají takový ten optimistický pohled na život, žijí v průměru o 7,5 roku déle. Takže dámy, anebo vlastně i pánové, pojďme se vykašlat na vrásky, na stárnutí, pojďme hodit všechny ty strachy ze stárnutí za hlavu a užít si dnešní středeční odpoledne. Žádný stres z věku, smích je totiž nejlepší a možná i ten nejlevnější krém proti stárnutí. No a my vám k tomu pustíme skvělou muziku, třeba Ho Hey od The Lumineers.

0: Pokračujeme v našem tématu o zvířátkách ve městě. No a na náš studiový WhatsApp 606 736 736 dorazila zpráva od paní Jarky Skladná. Paní Jarka nám píše, že u nich na sídlišti potkává obrovské množství černých ptáků a marně si láme hlavu, jestli jsou to vrány, havrani nebo co by to mohlo být. No tak Jarko, já vás potěším. Ono je to totiž úplně krásná shoda okolností a já jsem se tím zabývala nějaký čas zpátky, protože mi tyto havranovití ptáci také nedají úplně spát a říkala jsem si, co to jako je. No a jsou to kafky. Poznáte je snadno podle toho, že mají na rozdíl od vran nebo havranů takový jako elegantní stříbro šedý zátylek. No a hlavně jsou to teda takový dost inteligentní společenští ptáci, kteří si ta betonová města prostě, dalo by se říct, zamilovali. U nás se jim daří nakladně. No a další náhoda. Dneska, 3. června, si připomínáme 102 let od chvíle, kdy svět opustil legendární spisovatel Franz Kafka. No a víte, odkud pochází to jeho příjmení. Ačkoliv ho píšeme s F, tak je to z českého slova Kafka z V. Tedy Francův tatínek měl dokonce tohodle černého ptáka s šedým krkem jako oficiální logo své firmy. Tak pro mě je to dneska možná takový impuls otevřít knihu od France a trošku se do ní začíst. No a teď pokračujeme ve skvělé další hudbě. Be my lover.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak aktuálně máme největší komplikace na D5 se směrem na Prahu. Kousek před Rudnou stojí porouchané auto a kvůli tomu se tam vytvořila docela dost velká kolona, která se táhne už od Loděnic až k samotnému začátku Prahy. Pokud jedete opačně, tedy z Prahy na Plzeň, tak u žebráku v pravém pruhu překáží nepojízdná dodávka. Na D6 mezi Jenčianovým Strašecím probíhá dnes sekání trávy, sekáči se pohybují v obou směrech, tedy ve směru na Prahu i z Prahy na Karlovy Vary. No a na D7 směrem na Chomutov pak kolem 17. kilometru, což je tedy úsek u sjezdu na Slaný jih, komplikuje provoz odstavený nákladák, který tam mění píchnutou pneumatiku. Na pražském okruhu směrem k dálnici D1 se vytvořila 5-kilometrová stojící kolona, která začíná už u sjezdu na Slivenec. No a na D8 na příjezdu do Prahy od Teplic se před koncem dálnice u Zdib zdržíte ve 2-kilometrové koloně. Tak dobře dojďte, ať už jedete kamkoliv.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: 14 hodin a půl minutky k tomu. Kralupy zvítězily ve sběru starých mobilů a na krajské silnice vyjela technika. Přejeme vám pohodové odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Obyvatelé Kralup nad Vltavou znovu potvrdili svůj odpovědný přístup k životnímu prostředí. Městská knihovna v Kralupech se již po třetí v řadě stala vítězem krajské ekologické soutěže Odlož mobil v knihovně v kategorii měst nad 6 000 obyvatel. Během letošního ročníku odevzdali čtenáři a obyvatelé města celkem 165 vysloužilých mobilních telefonů, což znamenalo nejlepší výsledek mezi velkými městy Středočeského kraje. Krajská správa a údržba silnic má plné ruce práce. Podrobnosti řekne mluvčí Josef Holek.
2: Na řadě míst středočeské silniční sítě operují sekačky trávy a další technika starající se o zeleň. Mimo zástavbu se o zeleň staráme dvakrát až třikrát do roka podle toho, jak rychle dorůstá. Sečení má jasná pravidla, péče se dostává i stromům a dalšímu porostu. Myslet musíme i na ohroženého sýčka. Hlavní sezóna sečení je obvykle od 1. května do 31. října.
0: Ministerstvo zdravotnictví podle zástupců služeb pro závislé nemá právní rámec pro financování sociálních služeb, které tvoří až 80% jejich péče. Proto podle nich není vhodný přesun protidrogové agendy do jejich gesce. Žádají speciální adiktologický zákon a vznik nadrezortní agentury. V pondělí kvůli chystaným změnám 2 hodiny symbolicky stávkovala část poskytovatelů služeb, pod které spadají poradny, ambulance, terapeutické komunity, terénní programy pracující se závislými nebo programy výměny injekčních jehel. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil dnes na Tajpejské univerzitě hovořil o odkazu prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla. Zdůraznil přitom společné demokratické hodnoty Česka a Tajvanu, propojení svobody a odpovědnosti a nutnost nepodléhat populismu a autoritářství. Vystrčilova 4denní návštěva se koná navzdory tomu, že český kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Předseda senátu, který nakonec na Tajvan dorazil v pondělí přímou komerční linkou, po příletu prohlásil, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny a nikoli čínským principem jedné Číny.
1: Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL v Pardubice 81-73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Nejlepším střelcem středu Čechů, kteří usilují o celkově 21. primát, byl z 18 body Jaromír Bohačík. Série bude pokračovat dnes opět v Nymburce, hraje se na 4 vítězné zápasy.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
4: Relax Radio.
1: Počasí.
0: Obloha je stále zatažená, ale podle předpovědí bude oblačnost postupně ustávat. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
5: Kamčo, já se chci zeptat, jestli pamatuješ takový ten večerníček o klukovi z plakátu?
6: Ne, asi ne. Asi ne.
5: Takový kluk Lukášek, on šel ze školy a na zdi prostě objevil plakát, kde byl kluk, který vypadal úplně stejně jako on, protože ho nakreslil jeho tatínek malíř, no a on pak s ním prožíval takový různý jako dobrodružství. A já jsem právě pojala podezření, jestli kapela Slza nějak jako se neinspirovala tady tím večerníčkem, protože oni mají písničku Holka z plakátu.
6: Tak to je možný, se inspirovali, ale jako neviděla jsem to asi.
5: Já taky ne. Teda já jsem to viděla, ale tu písničku jsem ještě neslyšela, tak jsem na ní zvědavá, těším se, budeme jí mít za chviličku nám zahraje.

0: To byla holka z plakátu, který zpívá Lexa, lituje, že je jenom malovaná a my ve 14 hodin 10 minut rozhodně nemusíme litovat toho, že by zvířátka ve městech byly jenom malovaná. Na našem facebookovém profilu nám přistála zpráva od Jarči a píše nám kompletní seznam, co všechno potkává u sebe doma na sídlišti. Podle Jarči v takovém rozdělově nakladně běžně bydlí zajíci, divočáci, srnky, lišky, divoké kachny, ježci, veverky, no a samozřejmě také kavky, které už jsme tady zmiňovali, a já musím přiznat, že tam občas potkávám i kočky. Jarko, no vy tam teda nemáte úplně čtvrť, kde byste se nějak nudili, máte tam pestrý výběr zvířátek, která můžete potkat, aniž bychom šli do zoo. Já když slyším o těch prasátkách, tak musím říct, že těch se trochu bojím. Vždycky, když jdu do lesa, tak si říkám, na který ten strom bych jako vylezla. A žádný strom k tomu vůbec vhodný není, nejenom, že moje lezecké schopnosti jsou dost omezený, ale ještě teda tam jako fakt ty vhodný stromy nejsou. Takže jestli máte nějakou zkušenost, co třeba s těma prasátkama, takhle když je potkáte na procházce, tak budu ráda za nějaký tip, jak se jich nebát. No a i vy mi můžete psát třeba i někde dál skladná, nemusíte být úplně tady naši sousedé, aby jsme se dozvěděli, jaká zvířátka bydlí u vás. No a teď už pokračujeme dál, Busika Grapefruit.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: svém osobním nebi Personal Sky nám dospívá Lina Mayer. No a už jste dneska zvedli hlavu k nebi a podívali se třeba do oblaka, zatoužili být na místě cestujících, kteří jsou právě v některém z letadel, která tam můžeme vidět, nebo máte rádi stará letadla, nebo vás obecně zajímají zážitky z létání. Pokud ano, tak já mám pro vás skvělou zprávu a báječnou nabídku z naší strany. Už zítra ve čtvrtek ráno totiž u nás ve studiu přivítáme muže, který proměnil svůj dětský sen a takovou rodinnou tradici v neskutečnou realitu. Naším ranním hostem bude zítra elitní dopravní a akrobatický pilot, který má na svém kontě nalétáno přes 11 000 hodin. Možná vás v minulosti vezl na nějakou dovolenou velkým Boeingem 737, ale jeho srdce bije pro historii. Dnes totiž jako jeden z mála lidí na světě létá s legendárními historickými stroji, včetně ikonické stíhačky Spitfire. No a my pro vás na Relaxu máme tedy tady tu skvělou zprávu, že přivítáme tohodletoho hosta, který odstartoval svoji leteckou kariéru v roce 1994, tady kousek od nás v aeroklubu Kladno, kde letal dlouhých 16 let. Tak jaké to je sedět v kokpitu mašiny z druhé světové války a zažívá pilot v obřím dopravním letadle vůbec ještě někdy strach? Naleďte si nás zítra ráno, protože můj kolega Dan Adam bude zpovídat právě pilota Radima Vojtu, no a pozve vás na letecký den v Rakovníku. A pokud vás více než letadla zajímají silnice a dopravní situace, tak počkejte na půl třetí, kdy přineseme další čerstvé informace ze silniční dopravy.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
3: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Vy mi píšete svoje úlovky do našeho tématu o zvířátkách ve městě na náš WhatsApp 606 736 736. No a nám dorazila zpráva od Jany a musíme zmínit prostě největší zvířecí kladenskou celebritu, protože na Kladně u vodáren žije za plotem strašně dlouho srnka. No a já musím potvrdit, že opravdu to veliká celebrita je, pokud jezdíte autem ze sídliště dolů směrem na Velké Přítočno, tak v takovém oploceném lesíku u vodárenského areálu tam prostě nemůžete přehlídnout takový kus přírody a občas tam můžete zahlédnout srnku za plotem. Nikdo za ní nemůže, tak si tam žije v celku spokojeně, občas jí tam někdo něco donese. No a vypadá to, že prostě zvířátka si takhle v tom městě vždycky najdou prostor na nějaký ten svůj život, na svoje bezpečné místo. Tak pokud vy máte zajímavého zvířecího souseda nebo potkáváte nějaká zajímavá zvířátka, třeba cestou do práce, tak mi určitě napište k nám do studia. No a pokud se chystáte právě třeba někam domů nebo na cestu, tak za chviličku dopravní zpravodajství.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak jak už jsme říkali, pořád je tady tou největší komplikací dálnice D5 směrem do Prahy. Od Berounáš Krudné se táhne dost nekonečná kolona vozidel, která podle nejnovějších zpráv ze silnic hned tak nezmizí. Pokud tedy můžete dálnici lepší úplně objet po staré plzeňské silnici, ušetřit by vám to mělo hromadu času a možná i nervů. Velký pozor je potřeba také dát na D6 směrem na Karlovy Vary v úseku mezi Jenčí a Novým Strašecím. Tam se pohybuje pomalu vozidlo údržby a seká tam tráva, pravý jízdní pruh je uzavřený. Na pražském okruhu D0 ve směru k dálnici D1 to tedy není o nic lepší. U Slivence popojíždíte v 5-kilometrové stojící koloně. Tak pokud právě teď někam jedete, přejeme vám šťastnou cestu a abyste dobře dorazili tam, kam jedete.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: All the Lovers, Kylie Minogue, nám dospívala právě ve 14 hodin 38 minut. No a já se trošku zase vracím k těm zvířátkům ve městech. Já jsem si totiž myslela, že víc než jako taková ta rozdělovská zoologická zahrada od Jarči nás asi úplně nečeká, že to bude jako vrchol toho dnešního zvířecího tématu s tím, co tam bylo všechno uvedeného, ale to jsem ještě nečetla zprávu od Jirky. Jirka nám totiž v reakci na otázku, jaká zvířátka ve městě potkáváte, poslal fotku vší. Jirko, tak jako dal si tomu korunu. Sice já jsem měla na mysli spíš takovou tu divokou zvěř z lesa, kterou v těch městech úplně nečekáme, ale vši jsou vlastně taky zvířátka ve městě a musíme uznat, že na rozdíl od té srnky u vodáren, tyhle ty potvůrky žijí lidem prostě dost nebezpečně blízko u těla, respektive na tělu. Tak já pevně doufám, že ta fotka byla jenom ilustrační a že tě blízkost těchto breberek právě teď netrápí. Každopádně děkuji za tenhle parádní nadhled, mě to trošku rozesmálo. No a pokud vy potkáváte ve městě zvířátka, určitě nám taky můžete napsat, poslat fotku a my teď z hlavy zkusíme vyhnat všechny starosti a my s další parádní muzikou Paul Wulford, Pesto, You Can You Pay.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Ve 14 hodin 46 minut nám dospíval Krištof, konkrétně Richard Krajčo, a ten zpíval o tom, že jsme všichni propojeni takovými neviditelnými šňůrami. Písnička se jmenovala Šňůra a jsou to šňůry lásky a osudu, které směřují k lidem, na kterých nám záleží, a tyhle šňůry nás chrání vlastně před nějakým jako pádem dolů. No a před námi je písnička Why Does My Heart Feel So Bad od amerického elektronického mága, který se říká Moby. A tahle ta písnička bude zase trošku jako z jiného soudku. Ona je totiž o hluboké osamělosti, smutku, lidské zranitelnosti a hledání odpovědi na to, proč nás občas tak moc bolí srdce, i když k tomu zdánlivě není důvod. Tak pokud máte odpověď, já budu ráda, když mi dáte vědět. Každopádně si říkám, že kdyby ten Moby jako si možná poslechl písničku Šňůry, že by ho to naladilo trošku pozitivněji a že možná by bylo lepší i to jako prohodit to, že jo, to pořadí, aby jsme prostě se nedostávali do nějaký jako depresivní nálady. Tak já věřím, že my tam budeme mít něco zase veselějšího a prostě tady ty smutné emoce taky k tomu životu patří.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Za 10 vteřinek máme 15 hodin. Čeští fotbalisté odehrají proti Guatemale generálku před mistrovstvím světa a soud nepravomocně uložil SPD 3milionový peněžitý trest za nenávistné plakáty. S Terkou vám přejeme pohodové odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Ve Středočeském kraji bude pokračovat oprava mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1, která začala loni v květnu. Dopravní omezení způsobí také přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická na D7 u pražského letiště, která začala koncem dubna. Na začátku prázdnin silničáři kvůli pracím svedou dopravu na D7 do jednoho pruhu v každém směru. Řidiči mířící na letiště by se proto měli podle dřívějšího vyjádření letiště Praha připravit na zdržení a vyrazit s dostatečným předstihem. Žatec dlouhodobě řeší problematiku toulavých a opuštěných koček. Má město nějaké řešení? To nám řekne Tomáš Kasal.
2: V současné době město připravuje konkrétní opatření, které chystá realizovat zhruba za měsíc. Už nyní se v lokalitě nádražní schody objevily letáky, které avizují odklid toulavých koček. Město upozorňuje, že není autorem těchto materiálů, nepodílelo se na jejich přípravě ani distribuci. Cílem města je řešit problematiku toulavých a opuštěných koček odpovědně a konkrétně ve různé lokality.
0: Podpora penzijního spoření pro lidi do 30 let se zvýší. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Transformované fondy do 10 let skončí. Příslušný zákon vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Oznámila to ministryně Alena Schillerová. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle kterého SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je aktuálně přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Kouč na rozdíl od víkendového duelu už plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se bude blížit té na mistrovství.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Středa je převážně zatažená, později odpoledne a večer od západu protrhávání oblačnosti. Noc bude jasná, kráno od západu polojasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů. Zítra nás čeká polojasno, během dne bude přibývat oblačnost a k večeru očekávejte přehánky. Teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Kamčo, já jsem se tě asi ve 13 hodin ptala, jak jsi na tom s takovým tím letním flirtováním a ty jsi říkala, že už tě to jako moc nebere, že o ten flirt nestojíš, že to máš prostě trošičku
5: jinak. Mám toho doma dost.
4: Tak předpokládám, že nějaká taková hluboká, upřímná láska, která překonává čas, takže to bude spíš jako lepší.
5: Jo, to určitě, než nějaký jako ten flirt, mě to, jako já když kolikrát i vidím ty taktiky občas, jako když to jako jsi nějaký pozorovatel, tak si říkám, že na to někdo skočí teda.
4: No a znáš takový ten pocit, kdy jako máš pocit, že čekáš celou věčnost na toho svého milýho, než třeba přijde domů, nebo prostě je někde na služebce a nemůžeš se ho dočkat.
5: Jo, tak to já mám pokaždý, teda já se na něj vždycky jako těším a je teda pravda, že my si necháváme takový to, nebo nemáme to tak, že prostě musíme být spolu doma 24/7, což některý páry tak jako mají. To mi ne a na to více jako na sebe těšíme, podle mě.
4: To je krásný. No a tady o té věčnosti, kdy jako čekáme na to druhýho, tak o tý nám zaspívá Igor Klimko a jeho kapela No Name.

Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: O tom, že doufá, že zemře jako první, nám dospíla Nessa Barrett, která teda tak hluboce miluje, že by to prostě pak už nevydržela bez toho svého milýho na tady na světě. No a před námi je slibovaná písnička Večnost od kapely No Name, která je vlastně dost podobně laděná, je to taková hluboce zamilovaná písnička. A vy, pokud máte nějaký zamilovaný zvířátka, který potkáváte ve městě, tak určitě budu ráda, když mi napíšete, protože to je téma dnešního odpoledne, ještě tady na poslední takovou 3/4 hodinku, takže naše studiové číslo 606-736-736 je vám plně k dispozici.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Pojďme se teď ve 15 hodin 21 minut podívat na relaxu na jeden takový jako objev. Archeologové v Řecku totiž nedávno našli dva dřevěné nástroje, ne teda hudební, ale takové ty na práci, které jsou staré neuvěřitelných 430 tisíc let. A podle vědců jde o nejstarší ručně opracované dřevo na světě. Je to tedy dost velký zázrak, protože dřevo normálně schnije za pár let, ale tohle leželo na dně dávného jezera bez přístupu ke kyslíku, takže se dochovalo jako v té nejlepší, dalo by se říct pravěké konzervě. Našli tam skoro metr dlouhou tyč z olše, kterou naši předkové používali ke kopání nebo kloupání kůry. No a vědci teď nadšeně přiznávají, že naši prapředkové byli očividně mnohem zručnější a chytřejší kutilové, než jsme si mysleli. Žádní tedy hloupí jeskyní lidé, ale prostě normální řemeslníci. No a když se nad tím tak zamyslím, tak je tenhle nález vlastně nálezem velmi vzácného pokladu a o pokladu nám teď zaspívá Bruno Mars svou písničku Treasure.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady nejnovější informace z našich silnic, tak začínám vám to docela jako houstnout. Velký pozor dejte na jižním okraji Prahy v obci Psáry v Jilíkovské ulici. Srazil se tam nákladní automobil s motorkářem. Na místo se aktuálně sjíždějí všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice bude nebo možná už je zablokovaná, takže je lepší to objet přes Jesenici. Komplikace jsou i přímo v hlavním městě, v městské části Praha Petrovice, přesněji v ulici k Beranidlu. Kousek od Botiče tam hoří osobní auto. Hasiči jsou na místě, ale počítejte s tím, že se kolem valí hustý dým, no a provoz v okolí úplně stojí. Pokud míříte ze severu po dálnici D8 směrem na Prahu, tak kolem 28. kilometru u Nové Vsi havarovala dodávka. Policie by už měla být na místě, ale provoz tam začíná hodně drhnout. Na dálnici D5 směrem do Prahy stále popojíždíte v nekonečné koloně, která stojí už od Loděnic až Krudné. Na pražském okruhu D0 směrem k dálnici D1 pak u Slivence stále stojí 5-kilometrová kolona. No a na D6 si dejte

0: Pozor na silničáře, kteří mezi Jenčí a Novým Strašecím pořád pomalu sekají trávu. Já doufám, že vás současná dopravní situace nepřivede k pláči, protože o pláči nám bude zpívat Galantesa Rosalyn právě teď.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: To byly Bad Boys od Alexandra Burke a Floridy. No a Alexandra Burke je asi nejvíc známá svou předělávkou písničky Hallelujah, kterou odstartovala v roce 2008 svou kariéru jakožto výherka nebo výherkyně britského X Factoru. No a pojďme se podívat, jak se tahle holka má dneska. Zpěvačka Alexandra Burke totiž zažívá naprosto snový rok. Pokud sledujete divadelní svět, tak vám určitě neuniklo, že Alexandra aktuálně sklízí opravdu ve stoje ovace v hlavní roli nového muzikálu I'm Every Woman, kde hraje samotnou funkovou královnu Chaka Khan. Show má tak obří úspěch, že se na celé léto stěhuje na slavný West End do Wembley. Alexandra se svěřila, že hrát tuhle legendu byl její celoživotní tajný sen. No a jak říkáme, na relaxu sny se mají plnit. No a teď už to bude takový deštivý. Let It Rain i 17.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Máme 15 hodin, 45 minut, no téměř 46 minut k tomu. No a my si dneska povídáme o zvířátkách, které žijí mezi lidmi, třeba na sídlišti. A mám tady od vás ještě zprávy třeba o tom, jak potkáváte ježky, zajíčky, různé jiné ptáčky, ale teda jako ty zajíci, těch je tady opravdu hodně. Tak já musím říct, že dneska s těma zvířátkama to bylo vcelku takové jako výživné, protože těch zvířátek v tom městě potkáváme možná víc, než bychom ve finále čekali. Já jsem nedávno potkala ježka, zůstal stát chudák na silnici, vůbec se mu nechtělo dopředu ani dozadu, tak jsem tam chvilku čekala, než vůbec odejde, aby ho nesrazilo auto. Tak pokud ještě vy máte třeba nějakou malou připomínku ke zvířátku, určitě nám můžete napsat do studia a teď už nám zaspívá Sebastián, až na to přijde.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Tak jsme to s Terkou srovnali úplně skvěle. Je tu 16. hodina, už si zbalila baťůžek, maže směrem domů. A my máme zprávy s Kamčou.
1: Nemocnice ve Slaném zahájí provoz nových operačních sálů a na Diamantové lize v Římě budou 4 Češi, včetně halové mistryně světa Manuel. Jsou to zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Slánská nemocnice v červenci spustí provoz nových ortopedických sálů, které postupně umožní až dvojnásobné zvýšení počtu operací, a to artroskopií i totálních endoprotéz. V plném provozu, kdyby se mělo operovat na obou sálech minimálně 4 dny v týdnu, by mohly být letos v září. Čekací doba například na totální endoprotézu je ve Slaném přibližně půl roku, což je oproti řadě jiných nemocnic, kde se čeká rok i více, výrazně méně. Kraj přišel s vlastním řešením podpory hasičů. Na rozhodnutí státu už nechce čekat. Na podrobnosti jsme se zeptali přímo hejtmanky Petry Peckové.
3: Dobrovolní hasiči potřebují být akceschopní a potřebují obnovovat svoje vybavení průběžně. My jim nemůžeme vzkázat, ať počkají do podzimu, že už třeba budeme vědět, kolik peněz od státu dostanou a co budeme spolufinancovat. Proto jsme se rozhodli ukončit nejistotu obcí a rozdělili jsme náš program na dva. A v tom prvním plánujeme rozdělit ve výzvě 50 milionů korun na zvýšení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů a na podporu hasičského sportu. Celkově je v rozpočtu kraje na podporu hasičů pro letošek vyčleněno 85 milionů korun.
1: Samice rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život, se zabydluje v Brdech. Ochránci přírody ji tam vypustili předminulý týden a díky speciálnímu obojku sledují její pohyb. Samice pobývá v oblasti, kterou tato zvířata ze šumavské populace navštěvují, ale doposud jí trvale neobývala. Pokud se usadí a najde si partnera, mohla by být klíčová pro budoucnost rysů v Brdech. Potraviny patří podle ministerstva zemědělství mezi hlavní faktory, které v současnosti přispívají ke snižování inflace a zmírňují její dopady na české domácnosti. Ministerstvo to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Ceny potravin letos za první 4 měsíce podle rezortu klesly o 0,4%. Za snížením stojí zejména pokles cen na straně zemědělských výrobců. Zemědělci se nicméně kvůli nízkým výkupním cenám často dostávají do ztráty.
2: Sport.
1: Na čtvrtečním mítinku atletické Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Velední vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amálie Švábínková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Středa je zatažená, odpoledne má podle meteorologů ubývat oblačnost. Teploty od 17 do 21 stupňů.
0: Když se podívám do minulé relaxády, která byla minulou středu, tak Milky byly na 8. místě. Nabídnu jí v téhletý hoďce. Jak já říkám, to je skladba se strašně náročným textem a se ještě možná náročnější melodií. Za chvilinku ji dáme jako novinku relaxády nebo skladbu, kterou uslyšíte v dnešní hitparádě, a vy se můžete těšit na to, jak dopadne dneska po 18.
2: Relax Radio.
5: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop. Relax Radio.
6: Relax.

0: Teď se tady na to dívám, přátelé. 8. místo minulé Milky v remixu od Davida Getty. To je aktuální pohled do relaxády a dalo by se říct i do muziky, která má strašně jednoduchou melodii a možná ještě i trošku jednodušší text. Takový to tu du tu tu du tu du tu. Cestil jsem se jednou, když jsem šel z rádia a fakt jsem si to broukal. To se prostě občas stává. Uvidíme, jak se povede dnes. Můj předpoklad byl, když jsem se díval minule, že tahle ta skladba určitě půjde nahoru. To znamená, dostane se, jo, no a šla nahoru. Mám to tady před sebou, ale ještě nic neřeknu, neprozradím. Za chvilinku se do toho dáme, to znamená úderem 18. hodiny. Do té doby je spousty muziky a nějaký ty informace k tomu.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Rock'n'Bowman Human, za 9 minut bude 4:30, přátelé, co si budeme povídat, o středě se říká spoustu věcí, to je fakt, ale taky se o ní říká, že je to takový malej pátek, a když je malej pátek, tak už by stálo za to možná popřemýšlet nad tím, co o víkendu, to znamená jít se bavit, případně někam vyrazit na výlet. S počasím nevím, jak to bude vypadat, asi to nebude žádná sláva, takže bych spíš jako vsadil na ten tanec.
1: Léta 80. hity 90.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90. A květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: tip relaxu. Minuta po půl páté, musím přiznat, těším se na víkend, který je před námi, protože 6. až 7. června proběhnou Kladenské dvorky. To je akce, kterou já v podstatě mám před barákem. Festival umění, hudby a setkání pod širým nebem. Mně se na tom nejvíc líbí takový ty diskuze, které probíhají, posezení, prostě klídek. A letos bude v Podprůhonu, kde tenhle ten festiák probíhá, otevřeno 38 dvorků. V sobotu od 14 do 19 a v neděli od 10 do 18 hodin, tedy na nich uvidíte celkem 125 vystavovatelů. A večer rozezní Podprůhon koncerty a i na ty se letos těším, protože bude Burma Jones, All Right Band, Zrní a spoustu dalších. Kdyby náhodou jste něco zapomněli, můžete se mrknout na www.kladenskedvorky.cz. No a pak tady mám jednu takovou jakoby spíš sportovnější pozvánku. Obchodní akademie Slaný vás zve na Eduran 2026, což je běh studentů a absolventů. Taktéž v sobotu 6. je to takový běžecký happening s výrazným komunitním přesahem, který propojuje studenty, absolventy i širokou veřejnost, takže si můžete za běhu možná i pokecat. Sraz účastníků je od 12 hodin a pozor, sraz toho hlavního běhu je ve 13 hodin. Tak doražte a užijte si to.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Ve 4:45 taková muzika ze života od Činasky, jaký si to uděláš, takový to prostě máš, jinak samozřejmě první signální, ale fakt je ten, že když se třeba někde bavím s někým a bavíme se o muzice Činasky, tak stejně většina lidí zná tuhle tu písničku pod tím, jaký si to uděláš, takový to máš, no tak patří to prostě k životu. Mám tady, jak bych to řekl, upoutávečku na zítřejší ráno. Pokud vás zajímají létací stroje z druhé světové války, to znamená letadla, tak si rozhodně přivstaňte, protože ve čtvrtek ráno bude naším hostem pilot Radim Vojta, který nás pozve na letecký den v Rakovníku, mimochodem je 20. června, a s Danem si budou povídat i o strojích z druhé světové války, na kterých Radim Vojta lítá. Takže to bude hodně zajímavý, i já si přivstanu.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax.

0: Don't you worry child, muzika těsně před 17. hodinou, i když vlastně teď už máme pár sekund po 17. Jedeme dál, máme před sebou počasí, jak bude zítra.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Ráno a v podstatě ještě kousek dopoledne bude relativně příjemně polojasno až jasno. Odpoledne potom bude oblačnost přibývat, takže v podstatě něco jako dneska. Teploty ale budou relativně vysoké, 23 až 27 stupňů Celsia. Já myslím, že se aspoň ohřejem. Co se muziky týče, tak jsem vybral, a je to teda zcela záměrně, protože Evu Farnou teďka čeká série 3 koncertů, tak si dáme takový předkrm. Já vždycky, když vidím to jako ty koncerty, ty první dva vyprodaný, ten třetí ještě pár místeček, tak si říkám jako, jo, sice můj šálek to není úplně, ale fakt je dobrá.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
3: Relax.

0: Vy se právě teď podíváte na www.radio-relax.cz a rozkliknete si Relaxádu, ne že byste v podstatě tím ještě mohli něco ovlivnit, teda myslím tím dneska, ale můžete se podívat, jak dopadla ta poslední a svým způsobem je to pro vás takový návod na to, jak hlasovat dnes po 19. hodině, až ji budeme mít za sebou takovou tu originálku, to znamená to dnešní vydání. Teď jste mohli slyšet v podstatě novinku z minule, Henry Moody. Jsem docela zvědavý, jestli se dostane do té desítky, ale nebudu dělat jako za Gorku dostane, protože minule byly 4 novinky, jako ostatně každý vydání a odcházeli, nebo byli zmizeni z Relaxády 4 skladby, takže se vlastně jenom vystřídali. Takže je tam. Otázkou ovšem je, na jakém místě. To se dozvíte po 18. hodině.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio.

0: Další porce takového toho lehkého hudebního vzpomínání, tohle byly Rembrandt a Just the Way It Is Baby. Dneska máme středu, je 3. června, jednak teda slavíme třeba Světový den běhu, pak k tomu Světový den jízdních kol a takový to netradiční výročí, to je něco pro mě, Národní den opakování, protože tímhletím já trpím docela dost často. No ale rozhodně to není všechno.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 3. června. Tento den roku 1946 se narodil klávesák a producent Led Zeppelin John Paul Jones. Po 4 letech přišla na svět i zpěvačka a vlastně také herečka Suzy Quatro. Roku 1956 spatřil světlo světa zpěvák a kytarista Danny Wilde z kapely Rembrandt. 26 let před ním rovněž Václav Vorlíček, český režisér a scénárista. Oslavencem je dnes také Kelly Jones, to je zpěvák a kytarista skupiny Stereophonics. A nebo český herec Jiří Langmajer. Narodil se v roce 1966. 3. červnový den roku 2001 zemřel ve věku 680 let herec Anthony Quinn. V roce 1959 brány opustili první absolventi americké vojenské letecké akademie. 3 roky na to Boeing 707 společnosti Air France pohřbil ve svých troskách u Paříže 130 cestujících.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je to už vlastně taková klasika, blížíme se k 17:30, takže se podíváme na dálnice. Dneska jsem se, musím přiznat, docela pobavil. Mrkneme se na D4, na zhruba 23. kilometru, to je trasa Praha-Strakonice. Je tam rozsypaný předmět na vozovce, není sám, je jich tam víc, zjevně tam probíhalo nějaké stěhování, protože tady poznámka pruje se zvýšenou opatrností a v poznámkách je napsáno gauč v levém jízdním pruhu. Tak možná to je myšleno na odpočinek, nevím. Každopádně počítej s tím, že levý jízdní pruh by měl být aktuálně neprůjezdnej. A D5, 8 kilometr na trase Rozvadov Praha je dopravní problém, tam zjevně bude asi nějaká oprava něčeho, tvoří se tam kolony, tak ani tam neprojedete nějak extra rychle.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.

Už za minutku bude 6:15, to znamená blížíme se k celé, to znamená k dalšímu vydání Relaxády. Ale ještě předtím pozor, ještě předtím tady mám něco pro ty, jako pravda, je to spíš pro muže, přiznám se, že dneska jsem udělal takovou výjimku a dal jsem to spíš jednosměrně, ale ženy se můžou podívat, co s náma chlapama to dělá. Mrkněte se na náš rádiový Facebook a jde tam o dopravní předpisy. Tentokrát se budeme nějakým způsobem zabývat tím, jak se máme chovat k cyklistům. Konkrétně k cyklistkám, takže pokud chcete se mrknout, vyplnit si krátký testík, mrkněte se na náš rádiový Facebook a já jenom doufám, že to zvládnete.

Říká se, že opakování je matka moudrosti, takže teď, pár minutek před 18. hodinou, tak jenom lehce zopáknu, že za chvíli už se pustíme do dalšího vydání Relaxády. I dneska pro vás máme 10 hitovek, tak jak jste si je seřadili. Mimochodem, takový překvápko, jsou tam všechny 4 novinky z minule. Přesně tak. Plus 4 další nový, který máme na dnešek připravený, takže už za chvíli to rozjíždíme a já jsem upozorňoval před chvilkou, já to pro jistotu zopáknu, že mně to přijde fakt jako hodně dobrý a chlapi to potěší. Mrkněte se na náš Facebook a trošku si zopakněte pravidla, jak je to s tím předjížděním kol, těch jízdních kol na silnici a tak dále. Ono to není tak jednoduchý. Čekuj.

0: Tak to byla Lady Gaga na konec hodiny. Jdeme na to, protože před námi je 18. a mrkneme se i na počasí.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Tak ta předpověď na zítra bude takový jako trošku na dlouhý lokte. Ráno polojasno až jasno, dopoledne už se začnou tak jako trošku honit mráčky a odpoledne by jich mělo být relativně dost a dokonce se k večeru k tomu můžou přidat přehánky. Nejvyšší denní teploty max 27, ale to je fakt max, na západě Čech jenom 21, na horách kolem 15 a na Šumavě, protože to nejsou hory, tak tam bude 18 stupňů Celsia.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
0: Je tady hitparáda, Relax Rádia, taková ta oficiální, to znamená Relaxáda. Máme i dneska pro vás 10 hitovek seřazených podle vašich hlasů na www.radio-relax.cz. Plus k tomu, kdyby náhodou, jako může se to stát, někdo vypadnul z té desítky do příštího kola, tak máme ještě 4 novinky, aby bylo z čeho vybírat. Myslím si, že na začátku každý Relaxády, a uděláme to i dneska, žádný novinky, prostě dáme si rekapitulaci z minula, abyste věděli, koho už dneska 100% neuslyšíte, protože všechny 3 první místa jsou pryč.
2: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Tohle to byly berlínští Fastboy, Beautiful Life, jak říkáme, někdy bych chtěl jít na nějakou taneční party v Berlíně, kde by oni byli, protože co jsem se tak jako díval, tak fakt jsou skvělí. Druhé místo, Lady Gaga, Deči, Runway. Runway. Když už jsem si pomalinku začal na tuhle skladbu zvykat, tak vypadla. Jinak Ďábel nosí Pradu 2, kdybyste náhodou se na to šli podívat, tak věřte, že tuhle tu skladbu tam určitě uslyšíte. Letos tam není Madonna, letos je tam Lady Gaga. A jednička, pro mě teda to bylo dost nepochopitelný minule, ale je to tak. Sombra Potential, já jsem o něm čet, že prostě ty mladý ho mají teďka strašně rádi. Je to takový rebel, já jsem se na něj díval, fakt je ten, že celkem chápu, proč mu dávají hlasy. Tak to bylo minule a my jdeme dál. Asi se ptáte, proč vám nepouštím žádnou písničku, která by se z novinek do té dnešní desítky nedostala. Dělám to vždycky a vždycky tam minimálně aspoň jednu máme. Dneska ne. Všechny novinky z minula máme v desítce, takže se máme na co těšit. Sválně se podívám, kdo se dostal nejvejš na 5. místo. A na desítce máme hned tu první novinku z minule. Svým způsobem to dneska bude taková hitparáda Madonna, co si budeme povídat. Ona chystá nový album na 3. července, Confessions 2, a má venku taky velehit se Sabrinou Carpenter, který je teda fakt jako dobrý. Takže je na 10. místě se skladbou I Feel So Free. Budeme přát, aby se trošku jako vyšplhala nahoru, ale zase ne zas moc, protože se Sabrinou Carpenter je tady na, a teď to nemůžu říct, ale je tady ještě jednou. Tak a hned se podíváme na 9. místo, tam je Eva Farná, která má teda jako fakt hodně našlapáno teďka a myslím si, že by docela uvítala nějaký to perpetuum mobile, protože má těsně před sebou ty největší koncerty. Má celkem 3, já jsem se na to tuhle díval, 2, bezkonkurenčně vyprodáno v Edenu a ten 3. jako sem tam nějaký ten lísteček ještě bude, ale jako holka se asi pěkně nadře. Takže jdeme na to, 10. Madonna, 9. Eva Farná.
2: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

aktuálně 9. místo relaxády Eva Farná, Perpetuum Mobile, taková jakoby zkouška před trojicí koncertu, která ji čeká v pražském Edenu. Tak, ale my jdeme dál, protože před námi je první novinka. Ta je svým způsobem zajímavá, Shakira a Burna Boy a skladba, která se jmenuje Die Die, je to vydaný mistrovství světa ve fotbale, ale je to zvláštní cíl to má. Je tam, nebo mělo by se vybrat dokonce mistrovství světa ve fotbale 100 milionů dolarů, aby se dětem po celém světě zajistil přístup ke kvalitnímu vzdělání a sportu. Takže tato skladba je zároveň oficiální hymnou vzdělávacího fondu. Na druhou stranu, teda nedávno jsem to někde čet, že Shakiře vrátili docela dost peněz. Ono takhle, umělci mají s tím placením daní občas problém, ale Shakira jí zaplatila moc. To znamená, pak se začala soudit, aby jí to vrátili. Jaký tam byl problém, přesně to úplně nevím, ale miliardy jí šly zpátky. Fakt je ten, že co se týče miliard, tak jako to my v Čechách tady máme teďka taky, my si z toho zase nic moc neděláme. Každopádně gratulujeme, trošku závidíme a tak dále. Jedeme dál, protože před námi je ještě jedna písnička a to je Henry Moody, což je, co si budeme povídat, jako je to tak rok, co se tak jako objevil a byl považován za novou popovou hvězdu z Velké Británie. A ono na tom asi něco bude, protože co vydá, to se chytá. Minulé novinka, dneska 8. místo.

0: Posloucháte Relaxádu, pořadový číslo 1500, takže 1563, to už je pěkný počet. A i v téhleté vás čeká 10 skladeb z klasického žebříčku, to znamená, pro ty budete hlasovat. Vlastně hlasovat budete i pro novinky, které tomu přidáme, protože ty budeme hrát v zápětí nebo víceméně v průběhu celé hitparády. Je to na vás www.radio-relax.cz, tam se vlastně rozhoduje, jak se to složí do příště. My jsme teďka aktuálně, hned se na to dívám, u další novinky. Je to tak, je to česká novinka a mě docela udělala radost, musím teda přiznat, že je to docela dobrý téma, platonická láska, kterou nedostanete z hlavy, jo. Jako text, když ho budete poslouchat, tak je takové jako o nenaplněné, skoro až platonické lásce, ale taky o té mylné představě, že s někým nemůžeme být, protože je pro nás v našich očích až příliš dobrý a nedosažitelný. Já jsem na tohle téma čet, je to poměrně nedávno, takový docela zajímavý článek, kde spousta žen se vyjádřilo, že by vůbec jim nevadilo, kdyby třeba i muži dokázali kultivovaně, protože dneska to je samá seznamka na netu a tak dále, kdyby jim kultivovaně nějak dali najevo, nebo třeba i řekli, že jim to sluší, že jsou hezký a tak dále, že toho je skoro až nedostatek. Možná na tom něco bude, já jsem to zkusil jednou, jako bylo to dobrý, no, paní měla aspoň radost. Tak o tom je písnička od Slzy Holka z Plakátu. Mimochodem je tam to se Slavíčkem. O Slavíčkovi mluvím, protože dneska o něm ještě jednou bude řeč. To je takový překvápko v relaxádě, by se dalo říct. A možná, že to tomu trošku pomohlo. No a hned potom půjdeme na sedmé místo, to je z minulé novinka Demi Lovato, Love Rise Jeans. To je taková muzika na festáky, na letní, nebo na takhle účel byl, aby to fungovalo na festiácích. Jestli to bude fungovat, to fakt nevím. Ale zároveň, aby to fungovalo třeba na tanečním parketu i v tom nejmenším klubu. Jestli se to povedlo, nevím. Já bych do klubu na Demi Lovato asi nešel.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: a skladba s názvem Satisfy. Mimochodem, Calvin Harris už to touhle dobou, jak si kroutí na Ibice, on tam dělá rezidenturu, teď nemyslím nic politického, samozřejmě hudební. Letos tam to bude ještě trošičku větší než v těch předchozích letech, protože tam bude hrát asi prej 27krát, jako to je neuvěřitelný. Možná, že se někdo na Ibicu chystáte, jo, pokud máte rádi taneční muziku. Takže Calvin Harris se tam určitě můžete letos chytit. Jako, a navíc on je teda hodně úspěšný, tady jsem se na něj dočetl, že dokonce dvakrát vyprodal koncert pro více než 100 000 lidí v Hampton Parku, to je ve Skotsku, bude headlinovat ty největší evropské festivaly a tak dále, no prostě ten se asi letos o prázdninách nezastaví, takhle bych to řekl. Nezastavil se ani u nás, ze 7. místa se dostal na 6, já vím, není to nějaký extra postup, ale i to jedno místečko se počítá, co si budeme povídat. No a hned potom se podíváme na 5, tam je Robin Schulz, to je něco podobného. Já bych řekl, že oni dva dělají hodně podobnou muziku, s tím, že i Robin Schulz je hodně úspěšný. Když se podívám tady, jako je to nejvýše nasazená novinka. Minule byl novinkový a dneska už je na 5. místě, takže je vidět, že, jak se říká lidově, potenciál to má, teď jde jenom o to, kam až se dostane, ale to bude záviset na vás. www.radio-relax.cz, to je to správné místo, kde můžete hlasovat a poskládat třeba už to příští vydání Relaxády.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: Taková hodně příjemná dvojitá porce takový taneční muziky. Myslím si, že to docela sedlo do relaxády. A teď popojedeme dál, protože před námi je další novinka. Mimochodem máme 4, to už jsem několikrát opakoval, ale protože opakování matka moudrosti, tak to připomenu ještě jednou. Tohle bude v pořadí 3. Jsou za ní hitmakers z Los Angeles, to znamená Maroon 5. Jestli si dobře pamatuju, tak oni vydali poslední album, tuším, že loni, a to se jmenovalo Love is Like. A jako pozor, co si pamatuju, že vydali normální verzi a zjevně teda asi potřebovali prachy, protože v zápětí hned vystartovali z deluxe verzi, což je pochopitelný. Kdo patří mezi jejich fanoušky, tak ten si samozřejmě koupí oboje, to je jasný, já to dělám taky u desek, na kterých mi záleží. Tak, od té doby vlastně o sobě nedali ani tak nějak moc vědět, až teď vydávají single Heroin. Mimochodem, já jsem přesně čekal, kdy to přijde, jo, a je to tady, taková ta klasická věta. Návrat k původnímu zvuku, který jako známe z těch starších hitů a tak dále. Jo, kdo má rád Maroon 5, tak si myslím, že jim je to úplně jedno, to je prostě Maroon 5 a oni si to užijou. Takže třetí novinka dneska a hned k tomu přidáme Milky, ale v úpravě Davida Getty, to je docela důležitý. Just the way you are, to je taková jako fakt, já o ní hodně často mluvím, je to strašně jednoduchá písnička, hodně často si ji broukám, to je takový to tu. Já nemám hudební sluch, jo, proto mě třeba nevzali nikdy ani do hudební školy nebo do lidové školy umění, takže omlouvám se, ale za chvilku to uslyšíte, to prostě, to vám zůstane v hlavě. Uvidíte, až půjdete třeba někam večer nebo zítra ráno, že si budete broukat. Takže to je novinka v pořadí 3. a hned v zápětí 4. místo, to znamená, jsme pod stupně vítězů. Jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Pomalinku, ale jistě to tlačíme k té horní polovině, nebo spíš už té horní třetině relaxády, ale ještě stále tady máme jednu z novinek, který tady máme vlastně každé vydání, jsou celkem čtyři, takže tohle je jasný, prostě čtyřka. MGK a spolu s nimi Wiz Khalifa, protože to jsou pánové MGK, který dělají hodně remixy, prostě dělají spíš i producentské věci a tak dále. Musím teda uznat, já jsem si tuhle tu věc pouštěl, nejdřív jsem se toho bál, Wiz Khalifa není zrovna úplně jako můj šálek kávy, ale zjistil jsem, že to nezní úplně špatně a jako na takový ty letní večery, pro partu přátel, je to takový ten, jak se teďka říká mezi mládeží, summer vibe, jo, jakože... Jako když byste chtěli být za mladý, tak kdybyste náhodou někdy slyšeli tuhle tu skladbu, tak tohle použijte a myslím si, že budou koukat jenom, co z vás vypadlo. Máme to jako čtvrtou novinku, i pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a uvidíme. Já si myslím, že se dostane dál 100% do té desítky, ale nechci předbíhat, uvidíme příští středu. No ale v zápětí s tím, a to se tady musím i podívat, předposlední, tak to jsem docela zvědavý, jak si povede dál, do žaket je tady se skladbou, která úplně jako mi moc nesedne a já se docela divím, že se fakt dostala tak vysoko, je vidět, že prostě ta muzika je trošku fakt jako rozdílná, ten vkus hudební přece jenom jak generační, tak samozřejmě i normálně poslechový i mezi tou mladší generací, někdo jí má rád, někdo ne, jak jsem tak jako zkoumal. Jealous Type je tady čtvrtý týden, dostala se na třetí místo, ale dokonce z minule byla šestá, jo, takže jako tam ten skok je relativně dost velký a chybí jí maximálně jedno vydání dokonce, takže uvidíme, jestli se v té první trojce udrží a nebo ne. Dneska trojka.

0: Tak tolik do žaket, žilou stajepe. Já jsem tak jako zkusil takovou fintu. Zkusil jsem si přes zkusit, nebo jestli to pozná, co to je za zpěvačku. A fakt je ten, musím to říct, že jo, že to nepoznal. Takže asi bude to taková nějaká složitější písnička od ní, já nevím, žilou stajepe. Necháme se překvapit, jestli se vyšplhá ještě nahoru. Je tu, má na to vlastně jedno vydání, aktuálně je třetí, byla šestá, nechme se překvapit. Pojďme dál, protože před námi je, máme už za sebou novinky, to znamená druhé místo. Jako muselo to přijít, dnešní hitparáda, to je hitparáda a la Madonna, protože ona chystá to nový album, už jsme o tom mluvili, Confessions 2, vychází 3. července, já se na něj moc těším a už jsem i zmiňoval spolupráci se Sabrinou Carpenter. Tahle ta skladba Bring Your Love se mi fakt jako hodně líbí, tak já si myslím, že nemá cenu, abychom to nějak okecávali, rovnou si to pustíme, protože a jelikož je tady třetí týden, takhle vám to řeknu, já si myslím, že bude příště první, uvidíte, vzpomeňte si na mě.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Druhé místo.

0: Já si nemůžu pomoct, mě ty hlasy prostě v tom připadají strašně takový heboučky, já nevím, jestli to je to správný slovo, jako od chlapa, jo, ale prostě mi přijdou strašně příjemný a já na hlasy dost dám a jako dobrý. Tak, ale teď pojďme úplně nikam jinam, protože máme za sebou vlastně až do druhého místa kompletně celý pořadí. Máme za sebou 4 novinky, takže před námi nemůže být nic jiného než rekapitulace. To je asi nejdůležitější.
1: Relaxáďa. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Začala Shakira, spolu s ní Burna Boy, skladba, která se jmenuje Die Die. To, jako dalo by se to využít při Leda s Chems. Je to první novinka, dvojka je Slza, holka z plakátu. Trojka Maroon 5 a Heroin. A čtvrtá novinka, ať to máme do počtu, to jsou MGK a Wiz Khalifa.

0: Tolik rekapitulace novinek. Pro všechny můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Najedete na sekci Hitparáda a tam už v podstatě závisí jenom na vás. Za mě teda osobně si tipuju, že první místo pro příště už je úplně jasný.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Za chvilinku se k němu dostaneme. Jak už jsem zmiňoval, dneska je hitparáda Madonna, tak tohle je 10. místo I Feel So Free. Na 9. Eva Farná, která už se pomalinku balí do Edenu, Perpetuum Mobile. Na 8. novinka z minulé Henry Moody, Miss You. Demi Lovato na 7. Na 6. Calvin Harris. Spolu s ním i Jay-Z, to je 6. místo dnešního vydání. Na 5. podobná taneční věc a Robin Schulz. Na 4. Milky, Just the way you are. Na 3. Doja Cat. Na 2. před chvilinkou Madonna a Sabrina Carpenter. A teď pozor, dostáváme se vlastně k největšímu překvapení dnešního vydání Relaxády. Jako já jsem to nečekal, i když potenciál to má. Až budete zítra ráno stávat, tak si na to určitě vzpomeňte, protože pozor, historicky po dlouhé době na prvním místě. Wow, Slavíček a hezký ráno.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Je to tak, 19. hodina je tady, máme za sebou celou relaxádu, já si myslím, že ten vrchol stál určitě za to, Slavíček mi udělal radost, já mám pro něj taky slabost, tak jedeme dál.
0: Relax Radio. Počasí.
1: Počasí na zítra dopoledne a ráno by mělo být relativně příjemně, to znamená čistá obloha. Odpoledne by se mělo možná zatahovat, ale to uvidíme, já nechci předbíhat. A když bude nejhůř, tak by k večeru mohlo i sprchnout, ale spíš asi jenom přeháňkově. Myslím si, že z toho jste opravdu moudrý, úplně stejně jako já, když jsem se na to díval. Každopádně počítejte s tím, že teploty budou relativně vysoko, přes 20, ale ne všude. Na západě bude větší zima a na horách taky. Teď už jenom muzika, která nás čeká v té další hodince, bude jí spoustu, ale 100% zaspomínáme na tuhletu pecku od ISMC. Je to vlastně už taková druhá pozvánka ve středu do klubu a do hlavně do kavárny, protože tam se hrajou 90-kový pecky. Takže pokud byste chtěli poslouchat tuhletu muziku a ještě si u toho zatrsat, tak nezapomeňte, pátek a sobota, kavárna hotelu Kladno. Teď už hezký večer.
0: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hollywood. She's Hollywood.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax rádio.
1: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače rádia Relax.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je herečka Angelina Jolie. Narodila se 4. června 1975. O svůj život pro změnu přišel ve věku 55 let otec Beach Boys, Mary Wilson. 4. červnový den, do toho spousta slavných praštěla. V roce 2000 se ženil režisér James Cameron. Roku 1986 Bob Dylan.

Napsal se rok 1970, když si manželství vyzkoušel i herec Billy Crystal, nebo 10 let před ním ještě Marlon Brando. V roce 1783 bratři Montgolfierové vypustili svůj první balon plněný horkým vzduchem. Roku 1940 německá armáda vstoupila do Paříže. 4.6. v dánské Kodani odstartovali Beatles svoje světové turné. V 65. Rolling Stones vydali píseň Satisfaction. A v roce 1984 Bruce Springsteen vydal album Born in the USA. Relax, Relax Radio. There are days when I feel that the world comes crashing.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.